0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky znovu zdražují a lidé si měsíčně připlatí stovky korun. Průměrná sazba hypoték na začátku června stoupla na 5,3%. Podle ekonomů jde oproti minulému měsíci o další zdražení úvěrů na bydlení. Modelová splátka hypotéky na 3,5 milionu korun vzrostla od března o více než 800 korun měsíčně. Vyšší sazby tak dál komplikují dostupnost vlastního bydlení pro řadu domácností. Vláda chce opět řešit financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Tématem bude plánovaný převod financování obou institucí z koncesionářských poplatků na stát. Ředitelé ČT Hynek Chudárek i Českého rozhlasu René Zavoral se změnou dlouhodobě nesouhlasí. Obávají se hlavně větší závislosti veřejnoprávních médií na politické moci. Čeští fotbalisté před mistrovstvím světa absolvovali mediální povinnosti FIFA. Reprezentanti na základně v Dallasu podstoupili oficiální mediální den. Hráče čekalo focení, natáčení i speciální propagační spoty před startem šampionátu. Fotbalisté během programu předváděli například i své typické oslavy vstřelených gólů. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Radní Prahy schválili vyhlášku o pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Souhlasili s ní i radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. A jdeme na počasí. Dnes nás čeká v Praze převážně oblačno nebo zataženo, kránu ojediněle slabě zaprší. Nejvyšší teploty naměříme od 17 do 19 stupňů a k tomu se přidá slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná nový den. Kámen.
2: Kámen?
3: Zde.
1: Kámen.
2: Zde.
1: Držu mu.
3: Jak ti to napadlo?
1: No, začíná nový den?
3: Tak jo.
2: Ach, jo.
1: To bylo začíná noc přeci, že jo?
2: No, tak,
1: no tak u nás začíná nový den, my jsme rádi, že jste si nás naladili. Krásné ráno i vám, kdo jste u rádia. Písničky máme, Black Eyed Peas, Where is the Love, tím začínáme, hezké ráno.

0: Is the Love. Na Hit Rádiu Black Eyed Peas 6.06 a já se ptám, where is to teplo? Na dnešek slibovali, nebo na dnešní noc slibovali tropickou noc přes 20 stupňů, tak si říkám, kde to je, protože ráno mi teploměr ukazoval 16. Tak jak to vypadalo u vás, co?
1: Já jsem upřímně vůbec nějakou teplotu v místnosti nebo venku nevnímala, protože já jsem celý den toho měla tolik, že když jsem se pak konečně v 10:30 zastavila a mohla si sednout, tak to byla bomba.
0: No teda. Tak počkej, tak to já jsem teda vnímal hodně, protože včera večer člověk jenom seděl a mrkal a já jsem byl úplně orosený. Co u Davidu?
2: Bylo vedro, no. Taky jsem si včera říkal, že byla takový první tropický večer.
0: A bylo to takový upatlaný prostě.
2: Nepříjemný.
0: Člověk se musel opláknout, aby pak mohl jít vůbec do postele. No, takže by mě zajímalo, kde je teda těch 20 stupňů teďka aktuálně. Protože meteorologové to slibovali, tak pojďme na to přijít. Tak můžeme na to přijít v minutě šampionů, jo. Tak pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo a kolik je právě teď u vás stupňů, to číslo. Kam to napsat, znáte?
1: 777-937-777. My pak budeme mít 60 sekund na všechny zprávy od vás. Uslyšíte se tady u nás v rádiu, tak šup.
0: Tak nám napište a doufáme, že najdeme to místo, kde byla ta tropická noc, kde je aktuálně přes 20 stupňů. Teď další muzika. Něco na úterní ránko, tohle je parádní Miles Smith. Nice to meet you. Tak jdeme na to, hezký ránko.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you, tak hledali jsme a našli jsme. Ptali jsme se, jestli u vás bylo více jak 20 stupňů, případně kolik je u vás aktuálně a jak se vám na dnešek spalo. Začíná minuta šampionů teď.
2: Wendy Písek, spalo se dobře a aktuálně mají 17,5 stupně.
1: Honza Broumov, vyspal se všelijak, je u nich 17,5.
2: Simča Beroun, 19,5 stupně, bohužel má tento týden noční.
1: Eva Ledeč nad Sázovou, nespalo se, bylo hrozné vedro, teď je 16.
2: Lenka, Bílý potok pod Smrkem, ráno v 5 hodin bylo 20 stupňů.
1: A to je ončo. Milena Nové město nadmetují, v 10:30 upadla do komatu a vzbudila se před budíkem v 5 ráno. Aktuálně mají 19,9 stupňů.
2: Eva Ostrava, 13 stupňů.
1: Martin Lukavec u Fulneku, 9.
2: Tomáš Třinec, 15 stupňů.
1: Wendy Husinec u Prachatic, 23 stupňů, bylo horko v noci.
2: Andy Praha 9, spalo se hůře a mají teď 18 stupňů.
1: Zdeněk Kamenice už ve službě a Holešovice 21,5 stupně. No tak někde teda ta noc tropická byla a dopadlo to. U nás tady, odkud vysíláme, Praha hlásí 18 stupňů. A hlásíme taky další hity, One Direction, 6 hodin. 12 minut. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné ránko.

0: Plamen na Hit Rádiu. 6 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů. Česko hostilo hokejový šampionát 2 roky zpátky. Rok 2024, to jsme brali zlato. No a už víme, kdy u nás bude další mistrovství. Údajně by to mělo být v roce 2031, to prozradil jeden slovinský funkcionář. Slováci v roce 2029. Tak si říkám, kolik nám vlastně bude za těch 5 let v roce 2031? Kolik nám bude? Počkej, já si mám u sebe.
1: Těžký počty.
0: No tak jako dojdu si ve 40 na pivko, klobásku a jsem na dobrý hokej, no.
2: Takhle, ono to není za tak dlouho, jak by se mohlo zdát, že jo? Člověk si řekne 2030, pane bože, ale ono to je vlastně za 5 let, 2031, že jo?
0: 31, to je masakr. To by bude 30, Jasmin?
1: No, trošku přidej, ale dobře.
0: To by bude taky skoro 40, já budu 40, no.
2: No hlavně důležitý je, že kapitánu Romanu Červenkovi bude v té době 45 let a hádám, ještě furt bude hrát.
0: Mladý kluk. A na druhou stranu taky už konečně víme, co odpovídat na tu trapnou otázku z pracovních pohovorů. A kde se vidíte za 5 let? No normálně, po Outu aréně na hokej, ne?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Lagerově ulici u křižovatky s Žitnou směrem k muzeu havarovalo osobní auto s dodávkou a na dálnici D6 na 2. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Goodbye. Na Hit Rádiu posloucháte Snídaní šampionů přesně o 6:30.
1: Ranní update.
0: A ten je Davidu.
2: Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce. Českým turistkám hrozí pokuta za koupání v chráněném tatranském plese. Dvě české turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer ve Vysokých Tatrách, kde je koupání přísně zakázáno. Na případ upozornili správci Národního parku, kteří zveřejnili i video jejich chování.
0: Video kde?
2: Vítěz Eurojackpotu už má na účtu miliardovou výhru. Sázející, který koncem května vyhrál rekordních 2,9 miliardy korun, už peníze obdržel. Po srážce 15% daně mu na účet dorazilo zhruba 2,5 miliardy. Podle sázkové společnosti Allwin Česko může s výhrou nakládat postupně nebo jednorázově. A to je přesně ta otázka, co mám na vás, no. I naše posluchače. Jestli kdybyste vyhráli takhle obří peníze, jestli byste si nechali je poslat rovnou všechny na účet, chci to všechno rozdířit hned, a nebo byste si dali takovou nějakou, jakoby, nějaký splátkový kalendář třeba po 5-10 milionech.
0: Tak dám přednost Jasmin.
3: Já bych chtěla splátkový kalendář.
0: Fakt? Já bych to vybral v pětistovkách a narval bych to do sklepa. No ale takhle, já jsem si představil spíš jinou věc. Jo. Všichni známe ten skvělý pocit, když nám na telefonu pípne notifikace, příchozí platba.
4: No jo.
0: Jo. Si představ, jak to vypadalo u toho borce. Jo. Vešlo se mu to house numero vůbec na display do té notifikace.
2: Scrollovat.
0: Hodně nul, no. Tak závidíme a přejeme. Bellbook and Candle Rescue Me 6:32 na Hit Rádiu. Krásné ránko.

0: Hit Radio, 8 minut po půl sedmé.
1: Dobré ráno.
2: Dneska ráno mě úplně rozhodila jedna informace a věřím, že nebudu jediná, koho rozhodí.
0: Já jsem si říkal, že jsi nějaká nesvážený, no. Si ve své kůži.
3: Jsi divná dneska.
0: Já to říct nechtěl, ale tak, co tam máš?
2: No tak, věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA. Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme psa, opici nějakou a tak. Mimochodem teda, se psem sdílíme asi 84% DNA. S kočkou.
0: Počkej, zpátky k těm banánům.
2: Ne, tam se dostaneme. S kočkou přes 90 a se šimpanzem skoro 99, což jako všechno dává smysl, ale
0: jasně.
2: Pak je ten banán.
0: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnilej kousek zbyl.
3: Slabej,
0: že jo, no, ale, takže 60% banán, no, tak já nevím, z kolika tě procent si myslíš, z kolika tě procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
3: Posnídala bližního svého.
0: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
2: Ne, ale je to hrozný, samozřejmě, abych to vysvětlila, jo. Tak nejde o to, že jsme z poloviny ovoce, nebo z víc než poloviny, ale prej prostě máme s rostlinama společný některý základní geny a buněční procesy, protože veškerý život na zemi má společný kořeny.
0: Pane
2: ale jako,
0: bože.
2: Že tam máme zrovna banán,
0: pane bože.
2: To je perfektní.
0: Pak jsi říkala, že tam jsou teda kočky?
2: 84% je pes, kočka přes 90% hezky. A šimpanz 99%.
0: 99%, tak tam to vlastně taky docela chápu.
2: Šimpanz, banán.
0: Šimpanz, banán, taky, ale jako 99% s člověkem, no, tak kdyby tam bylo ještě to procento navíc, tak by uměli mluvit, no. Ale oni si prostě řekli, ale mluvit nebudem platit daně.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Něco tanečního na úterní ráno, Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tohle je Hit Radio 6.51.
1: Jak už jsme vám říkali, tak tenhle týden startuje mistrovství světa ve fotbale. Vy se ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 tisíc korun. No a chceme za to jedinou věc. Když půjdete na náš web, registrujete se tam a napíšete nám historku z nějakého vašeho stěhování. A v pátek jeden z vás tady ve snídaní šampionů vyhraje tuhle telku za 23 táců.
0: Velká paráda. No tak třeba Martina nám napsala. Stěhovala jsem se s dcerkama před rokem do nového bytu. Při stěhování nám až ke konci přijel pomoci můj švagr. Měla jsem na chodbě pytle na vyhození a zároveň pytle, do kterých jsme dávali důležité věci. Asi ho to už nebavilo a tak spěchal honem, aby už byt byl vyklizený. Pytle odnesl a já večer při přebírání zjistila,

0: že doma mám pytel s odpadky a věcmi na výhoz, ale doklady, vysvědčení, očko, váky, pasy a tak dále vyhodil do popelnice. Nestěhovali jsme se daleko. V noci s baterkou jsem se přistavila židličku, protože jsem mrňavá, a hledala náš pytel v popelnicích, kde byly naše doklady. Úsměvné bylo, že vedle mě hledal také cosi pán, ale doklady to asi nebyly. Očkem jsme pozorovali, co kdo vytáhne. Já měla štěstí, našla jsem. Televizi máme malinkou a nová do našeho podnájmu by se nám hodila.
1: Tak tvoj, tvoj, tvoj. A pokud si vymyslíte, že máte nějakou lepší stěhovací historku, tak nám ji taky můžete poslat na web a soutěžit.
0: Detaily, podrobnosti na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nakupovat nemovitosti se vyplácí stále míň. Nevýhodnost investic do nemovitostí určených k bydlení se na jaře prohloubila na nejvyšší úroveň za poslední 2 roky. Na pokles mají vliv vyšší úroky hypoték i rostoucí výnosy státních dluhopisů. Výnosy z nájmů naopak zůstávají téměř beze změny. Nejvyšší zisk z nájemního bydlení nabízí Ústí nad Labem, nejnižší naopak Brno a Praha. Obětí nehody v Bulharsku po nelegálním závodu přibývá. Počet mrtvých při páteční nehodě autobusu vzrostl na 4. Podle vyšetřovatelů měli nelegální pouliční závod organizovat 2 Bulhaři s českými řidičskými průkazy. Místní média uvádí, že české doklady si pořídili kvůli snažšímu získání řidičského oprávnění. Případem se dál zabývají bulharské úřady. Polské úřady zabavily rekordní zásilku více než tuny heroinu. Polské celní a bezpečnostní složky ji objevily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Hodnota zabavených drog byla podle médií odhadnuta na více než 1 miliardu korun. Podle polských médií jde o rekordní zásilku pašovaného heroinu v zemi. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha plánuje schválit rozpočet na příští rok v prosinci. Vyplývá to z harmonogramu pro přípravu plánu hospodaření, který schválili radní města. Odsouhlasili také premisy Prahy pro případnou změnu takzvaného rozpočtového určení daní a strategii pro využití asi 438 milionů korun. Ty se městu dosud vrátily z programů zvýhodněných půjček a záruk pro podnikatele v době COVID-19. A jdeme na počasí. Dnes čekáme, že bude v Praze převážně oblačno nebo zataženo, k ránu ojediněle slabě zaprší. Teploty od 17 do 19 stupňů.
1: Jsme v éteru.

0: Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránko.
2: Krásný úterní ráno. Šampionů.
1: 7 hodin, k tomu 2 minutky. My vás tady zdravíme, samozřejmě i vás, kdo jste dorazil až teď. Děkujeme, že posloucháte. Miraj, cesta z města a za chvíli taky nějaké nepříjemné historky.
2: No nepříjemný, který se možná proměnili časem v příjemný.
1: Tak, počkejte na to.
0: Hit Radio City.

0: Jste s Bohem práci ve známém gestu. Tohle jsou Miraj, Cesta z města na Hit Rádiu 7.06, hezké ránko. Posloucháte Snídaní šampionu a já vám musím něco říct. Já normálně letos nosím smůlu.
1: Tak čím tentokrát?
0: Fakt, já když se někde objevím, tak přinesu smůlu. Na každou svatbu, kam letos jedu, tam se stane nějaká pohroma, jo?
1: Doufám, že tě teď poslouchají nějaký tví klienti a ruší hnedka volají, pardon, nepůjde
0: to. Tak, nepůjde, pomlouváme se. Mám příběh ze soboty, já jsem na to úplně včera zapomněl, já jsem vám to chtěl říct včera, tak přináším dneska, jo. Svatba u Karlových Varů, Otovice se to myslím jmenovalo. Tak a teďka měli novomanželé nachystaný champagne shower, jo. Tak, šli jsme, svolali jsme ty lidi.
2: Co to je champagne shower, ještě řekni?
0: Jsou to poskládané sklenice na sobě a ty doleješ vlastně to šampaňský do té jedné nahoře a ono to takhle jako taková pyramida, že to teče dolů.
2: Mm-hmm.
0: Jo. No. Tak ženich natlakoval tu lahev, jo, za nima připravený ohňostroje, nějaký takovýhle věci, natlakoval tu lahev a udělal to. Jo? A letělo to nahoru, ten špunt, a vrátil se zpátky a normálně on trefil tu sklenici, hele, a všechny sklenice rozsekaný, ne? A teďka já jsem si říkal, tak to je asi součástí toho, ne? A on se chytil za hlavu a říká, do prčic, jo. No, a já jsem samozřejmě, nechci se smát, protože je to nepříjemný, že jo? Ale já to nevydržel. Já jsem byl první, protože já jsem stál vedle připravený, že pustím už tu hudbu k tomu. A já jsem normálně vyprsk smíchy, šel jsem za ním a říkám, kamaráde, tohle je vlastně strašně skvělá věc, která se mohla stát, protože na tohle, až budete třeba za 50 let vzpomínat a řeknete si, ale víš, jak jsi tam poslal toho špunta, jak jsi rozstřískal ty sklenice. Jo, takže vlastně tím jsem chtěl říct, tím jsem se chtěl dostat, že vlastně každá nějaká taková špatná věc tu chvíli, kde nejde o život, tak je parádní věc na vyprávění historek, jo?
1: Mě strašně baví, jak se tady Michal strká ty prsty do té pusy a dělá ty zvukový efekty, můžeš dát ještě do třetice.
0: A počkej.
1: Perfektní.
2: Navíc se říká, že střepy přináší štěstí.
0: No, tak je takhle, to tam někdo pronést tady tu hlášku a říkal jsem si, tak jako tady bude hodně štěstí. No a tak mě napadlo, že bych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, případně i vás tady ve studiu, jestli máte nějakou historku, že jste si fakt řekli v tu chvíli, ty bláho, tak to je konec světa, to mě mrzí, že se něco rozbilo, ale teď z toho žijete vlastně pořád, jo, že to vyprávíte v té hospodě, že to vyprávíte na těch rodinných sešlostech, jo, že vlastně ta pohroma, já to beru tak, že ta nějaká pohroma, která tě naštve v tu chvíli, tak naopak to beru jako, že se o tom bude jednou dobře bavit.
1: Já asi nemám něco takhle jako fakt dobrýho, ale byla jsem jednou s nějakýma holčinama na takovém focení v krásných dlouhých šatech na takovém mole u jezera. No a já jsem prostě jouda, nějak jsem tam zaškobrtla a schodila jsem samu sebe a všechny ty další holky do vody. Teďka make-up v tahu, vlasy v tahu, šaty v tahu, prostě všechno. Tak jako byli jsme nejdřív trošku naštvaný, respektive oni byli trošku naštvaní na mě, ale pak vlastně jsme se tak strašně smáli a tak rádi na to vzpomínáme, že je to super.
0: Ale když nejde o život, tak jde o nic.
1: O nic.
0: Jak se říká,
2: a navíc máš dneska o čem vyprávět.
1: No,
0: přesně.
1: Tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy kdo nás posloucháte, vy kdo jste u rádia, 100% máte nějakou takovou historku. Co bylo v tu konkrétní chvíli? Absolutní katastrofa, ale teď to vyprávíte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku, ideálně na 777-937-777 přes WhatsApp a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, budeme rádi i za zprávu. Tak hledáme tady ty vaše historky. Pojďte zaspomínat. David Guetta tady svým Stones and I, Gone, Gone, Gone, v 7 hodin, 10 minut. Hezké ráno. We were

0: Dance. Lady Gaga. 7.17, ladíte Hitradio, dobré ránko. Pohromy, ze kterých teď máte super historky k vyprávění. Hledáme ty vaše a našli jsme. Přišlo od vás spoustu hlasovek a spoustu zpráv, tak začínáme tou první. Ahoj, nedávno jsem vrtala několik poliček a tou poslední jsem se dovrtala do kabelu elektřiny. Týden jsme nesvítili, ale zase byla večerní romantika. Hezký den, Verča. PS, samozřejmě oprava byla na manželovi a to je přesně ono. To je přesně ono, jaký manžel připomene za těch 20-30 let. Hele, pamatuješ, jak se snažila vrtat tu díru na tu poličku, jak jsme nesvítili. To je Vončo.
1: Peťa píše, ahoj rádio, byli jsme se ségrou ještě malé, házeli jsme si doma balonky a rozbili jsme terárium, v kterém bydlel náš králík Lojza. No mysleli jsme si, že dostaneme, co si zasloužíme, tak jsme se to snažili napravit a začali jsme lepítkama lepit to terárium jako pucle. Když nás u toho chytil táta, vyprskl smíchy, chudákovi nic jiného nezbývalo, než koupit klec a my byli strašně bez sebe, co se bude dít a samozřejmě nedělo se nic, ani jsme nedostali, co si zasloužíme. Když si na to dneska vzpomenu, tak jsem celkem ráda, že jsme nerozbili okno, které bylo na druhé straně pokojíčku.
0: Hezky. Taky píše David z Brna. Ránko, týme. Já byl jednou přes noc před několika lety u jisté dámy přes noc po firmní akci, takže jsem byl plný piva a jídla. Po krásné noci následovalo klasické ráno u nějaké neřesti a následně odchod na toaletu si ulevit. Všechno v pořádku, spokojenost, akorát jsem jí tam ucpal záchod a ona neměla doma zvon, tak jsem zdrhnul rudy až na zadku. Ale pak jsme se ještě párkrát viděli i u mě doma a vše v pořádku, i záchod. A upřímně jsme se tomu zasmáli. To píše David z Brna.
1: Ještě tady máme pár hlasovek, jedna je ze zahraničí. Od Kateřiny.
0: Od Kateřiny, už to hledám. Tak tady to máme.
2: Ahojte. No tak moja historka nie je úplne takéhoto rázu, ale ako asi 11-ročná som sa, prosím pekne, tak nejak zahladila do spolužiaka, ktorému som napísala romantickú básničku, ale samozrejme spolužiak mi neopätoval city, takže to bolo na štýl, že chce byť iba kamarát. No a vlastne aj tento rok na stretávke som tu tam recitovala spolužiakom a máme teda spolu, myslím si, že celkom pekný kamarátsky vzťah s mojou bývalou láskou. Takže asi tak. Pozdravuje Katka.
0: Co říkala? Jsi rozuměl? Já si dám legraci. Děkujeme za hlasovku. Tak máme tady ještě hlasovku od Lucie.
3: Ahojky, tady Lucie. Tak my jsme měli svatbu v červenci a samozřejmě, kdo se první opil, byl můj manžel a samozřejmě šel jako první spát, takže já tam se všema těma hostama musela být sama. No a druhý, kdo se pěcou, byl jeho bratr, který nám na zahradě popil rajčata a aspoň nám teda potom hezky rostly. Ale to je takový story, na který nikdo nezapomene, že nám švagr na zahradě po svatbě popil rajčata a manžel šel jako první spát. Takže a nevěsta byla do 2:30 ráno vzhůru. Takže to je taky výborný zážitek ze svatby. Pa, pa.
0: Mně se líbí, jak se tomu Lucie smála, to je přesně ono, o čem jsem se bavil, jo? Že v tu chvíli si myslím, dokážu se do tebe, Lucie, vžít, že ti úplně do smíchu nebylo, jo? Ten tady prostě úplně nalitej, ten tady prostě v záhonku s rajčatama, jo? Ale teď vzpomínáme na to a máme parádní historku.
1: To byla tehda paráda, jak se pobyl do těch rajčat.
0: Dermot Kennedy, Kiss Me, tohle je Hit Radio v 7.21. Hezké ráno.

0: ráno, Dermot Kennedy, Kiss Me, 7.24 a už za malou chvíli. Za nějakých 10-12 minut budete soutěžit o další lístky na festák Vysočina Fest. O tom bude rychlá pitka, tak zůstaňte u rádia, pokud chcete vyrazit, máme pro vás další 4 lupeny. Co pro vás máme dál, je parádní muzika Linkin Park, Breaking the Habit, taky Taylor Swift. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Hit Radio.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na křižovatce ulice Zborovská a Lidická havarovala dvě osobní auta, blokují částečně provoz. A pozor také na nehodu v Náchodské ulici u křižovatky s Bořetickou. Počítejte se zdržením.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
3: Hit Radio City.

0: se opakovat, ale asi mi dáte za pravdu, tyhle starý Linkiny miluju. Breaking the Habit, Linkin Park, 7.33, posloucháte Hit Radio, hezké ránko, je tady David a ten pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Finále NBA v New Yorku láká, ale ceny vstupenek berou dech. Madison Square Garden hostí finálové zápasy basketbalové NBA a zájem fanoušků je obrovský. Nejlevnější lístky stojí přes 100 000 korun, ty u hřiště jdou až do milionu. Zápasy Knicks tak patří k nejdražším sportovním událostem v historii ligy. Rusko kvůli Putinovi omezuje kamerový systém v Moskvě. Kreml podle médií zpřísnil práci s kamerami v hlavním městě a část systému odpojil od internetu. Důvodem mají být obavy, že by mohly prozradit pohyby prezidenta Vladimíra Putina. Bill Gates chce rozdat celý svůj majetek během 20 let. Zakladatel Microsoftu oznámil, že v příštích dvou dekádách postupně rozdá své miliardy na charitu. Dlouhodobě patří mezi největší světové filantropy a jeho nadace financuje projekty po celém světě.
0: Takže jaká je hodnota majetku Billa Gates?
2: No zajímavý je, že když jsme se tady před chvílí rozplývali nad tou výhrou v Eurojackpotu 2,5 miliardy, tak vězte, že Bill Gates má 100 miliard a ještě k tomu v dolarech.
3: Mě baví, že je to asi teda jediný člověk na světě, co se zbudí s tím, že si řekne, jak utratit pár miliard, abych byl chudší.
2: Jako a to skoro nejde.
0: Přesně, sakra, za co dneska utratím 3 miliardy?
2: A zase na druhou stranu dobře, že to dává na dobrou věc a nerozhazuje to za blbosti, že jo?
0: To je tak. Proti třeba Taylor Swift, že jo? Mimochodem, nejbohatší hudebnice v historii, já jsem tady hledal, já jsem se připravil taky, Davide, abys jako viděl, jo? Její majetek se odhaduje na 47 miliard korun. 47 miliard korun.
3: A proč jsi říkal na rozdíl od Taylor?
0: No tak Bill Gates dává na charitu a Taylor lítá s soukromýma tryskáčema, jen tak jako z plezíru.
2: To se myslím, že byl taky teda.
0: Myslíš? Ne, benzín má na kolené. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka, máme pro vás další 4 lístky na už 12.
2: Už 12. jo.
0: 12. Jasmin, koliká to je?
3: To je o 12.
0: 12. 12. ročník Vysočina Festu. Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Prosím vás, je to 12. ročník Vysočina Festu, jo. Hezký ráno.

0: Taylor Swift. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl osmé a tohle je Rychlá pětka. Rychlá
1: pětka. Co kdybychom vám řekli, že tenhle týden můžete vyhrávat každý den 3 dny hudby úplně zadarmo. Přesně to rozdáváme v Rychlý pětce tady ve snídaní šampionů. Vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
0: Koho se tam můžete užít? Třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, zastaví se i divoký Bill, Ben Kristoval, Mick 21 a spousta dalších, a to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. A s námi ve vysílání už je Romana z Jihlavy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj Romčo.
0: Ahoj Romčo. Ahoj. Já jsem tě tady vybral náhodně mezi všemi posluchači, co nám psali. Ptal jsem se, odkud si, ty jsi řekla Jihlava, takže to máš opravdu kousek. Tak to tam půjdete pěšky, ne? Asi Spartou.
2: Jo, jo.
0: A chodíte na Vysočina Fest pravidelně?
2: Chodíme.
0: No tak teďka tam půjdete asi zadáčo. Takže 4 vstupenky s tebou vyměníme za odpověď na 5 otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje slavná česká spisovatelka, autorka knihy Babička?
2: Božena Němcová.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké asijské země pochází Miraj a jídlo sushi?
2: Z Vietnamu. Čína.
0: Ještě, máme větší šanci na opravu, ještě, je to na jo.
2: Japonec.
0: No,
2: Japonsko.
0: Přesně, Japonsko.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje mládě krávy?
2: Tele.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře staví na řekách hráze skladsku a kmenů?
2: Bobr.
0: Mm-hmm. A pojďme na 5. poslední otázku.
1: O kolikátý ročník Vysočina Festu půjde?
2: O 12.
4: Jsi jistá?
5: Jak jsi to viděla?
4: 12. to není možný, jo?
2: Poslouchám.
0: 12. ročník Vysočina Festu bude bohatší o tvoji návštěvu a návštěvu tvých dalších 3 přátel. Víš, koho vezmeš? Máte nějakou partu, se kterou tady chodíte pravidelně?
2: Ne, já už jsem jako starší maminka, já to věnuju dětem, dcery půjdou.
1: Ježiš, to je hezký, ale...
0: Takže 4 vstupenky, ty jsou tvoje, rozděl to podle svého uvážení a my ti popřejeme hezký úterý.
2: Děkuju vám
0: gratuluj.
2: Taky, mějte
0: tak jo,
2: díky,
0: ahoj.
2: Díky moc,
0: čau, ahoj. Tak pokračujeme opět zítra, až do konce týdne, každý den 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, tohle je Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ráno ve 7:45.
1: Zase děláme ostudu. Výjimečně teda ne my tři, ale jedny český holky v Tatrách. Oni se tam, český turistky, vykoupali v takovým krásným, chráněným tatranským jezírku. Hrozí jim za to pokuta až 80 000 korun. Ale co mě na tom jako dostává nejvíc, že to je celý úplně zbytečný, jo, protože to video, který oblítává internet, kvůli kterému to vlastně dělali, jo, tak má jenom 300 lajků. Takže jeden lajk, pitomej, je stojí zhruba 260 korun.
0: A co na tom je špatného se vykoupat v jezeře? Je tam zákaz koupání?
1: Je tam za prvý zákaz koupání, je tam citlivý ekosystém, takže ty, když se na sebe dáš všechny ty opalováky, tak tam strašně znečištíš vodu, o tyhle ty věci dáš, jo?
2: Mně se líbí, jak jsi to hnedka přepočítala na kampaň na sociálních sítích. Prostě za jeden like 260 korun, to je moc.
0: Vlastně marketing tady už rozjíždí, no. Nicméně, já si takhle, slovenská stráž přírody to nahlášení nejdřív nebrala vážně, že tam jsou nějaký nahatý český holky. Jo. Oni si mysleli, že jde o hrochy, ale pak slyšeli, hele kámo, natoč mi, jak dělám rusalku.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Náchodské ulici u křižovatky s Bořetickou havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden pruh. A pozor taky na střed dvou osobních aut na křižovatce ulic Zborovská, Lidická.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle je srdcovka. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7.56 na Hit Rádiu, dobré ráno. Schválně pamatujete, jak jste jako malí chtěli být popelářem nebo kosmonautem? Chtěli jste, co vy dva tady? Já chtěl být popelářem.
1: Taky popelář.
2: Čoče, je co to ty? Divný, ale taky mě to jednou napadlo v dětství.
0: Fakt? Že jsi chtěl být popelářkou. No tak, kdo chtěl být kosmonautem, tak český pilot Aleš Svoboda tohle všechno právě oficiálně rozsekl. V roce 2027, to je za rok, se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Co je zajímavý, tak porazil 22 000 lidí, aby si tenhle dětský sen odškrtnul. Takže tomu se to splnilo a já mu to závidím.
2: No to rozhodně, tak tenhle sen měla spoustu lidí, no, a on je ten vyvolený.
0: No nicméně, on je to taky ten prototyp člověka, vedle kterého si připadáš jako ty dýt, jako že nic neumíš, jo, protože on je elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, jazyku umí několik a teďka se ještě bude řídit loď, učit řídit loď od SpaceX, jo.
1: Třeba neumí moderovat.
2: No to počkejte na vlogísky určitě z lodi, že jo. To bude.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákaz sociálních sítí dětem do 15 let podporuje většina rodičů. Průzkum pro organizaci UNICEF ukazuje, že asi 80% z nich s omezením souhlasí. Podle dat jsou pro zákaz častěji matky a rodiny, které už řešily psychické problémy u dětí. Samotné děti s omezením většinou souhlasí, ale spíš pro mladší ročníky než pro sebe. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí na duševní zdraví. Část expertů volá po rychlé regulaci. První Čech se má podívat na ISS, let plánuje Aleš Svoboda. Český armádní pilot by měl v druhé polovině příštího roku letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Do vesmíru poletí lodí Dragon společnosti SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska. Stráví tam zhruba 2 týdny. Jeho zařazení ještě musí definitivně schválit mezinárodní výbor. Zdrogovaný muž v Brně mával zbraní, šlo ale o maketu pistole. Na zastávce hromadné dopravy vyděsil lidi člověk, který manipuloval s pistolí a podle svědků i mířil na kolem jdoucí. Policie ho zadržela poté, co nastoupil do tramvaje a odjel. Zásah proběhl přímo ve voze. Ukázalo se, že se jednalo o airsoftovou repliku ostré zbraně. Test navíc ukázal, že muž byl pod vlivem drog. Policie varuje, že i maketa zbraně může vyvolat vážný zásah a být přestupkem. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Radní Prahy schválili vyhlášku o pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost je na svém území úplně zakázat. Souhlasili s ní i radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. A jdeme na počasí. Dnes nás čeká v Praze převážně oblačno nebo zataženo, kránu ojediněle slabě zaprší. Nejvyšší teploty naměříme od 17 do 19 stupňů a k tomu se přidá slabý jihovýchodní až jižní vítr.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, dobrý ráno.
7: Krásný úterý vám všem.
11: Snídaně šampionů.
10: 2 minuty po 8 si dáváte Hit Radio a to nám dělá obrovskou radost. Vítáme vás tady, krásné ráno. Za chvíli vyrazíme na holčičí nakupování. Tak na to počkejte, teď muzika Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe, hezké ráno.
8: Hit Radio si

0: by se dalo považovat za holčičí song, ale není tomu tak. Asi 2 roky zpátky na semaforech Borec vedle mě tohle v autě puštěný úplně na plný kule a užíval si to.
1: Říká Borec, myslí sebe.
2: Jste si notovali.
0: Call me maybe. Hezké ráno, zítra rádia v 8.05. Jak říkáš, Davide?
1: Rodiče, nebo sourozenci klidně jako já, možná znáte ty chvilky, kdy se dojímáte nad tím, jak ty děti rostou, jak objevují pořád nové věci a tak. Moje ségra bude mít v pátek 10. narozky, jo? Jsme o 17 let od sebe. A já jsem si řekla, že si dáme nějaký pořádný nákupy první, že ji vezmu do obchoďáku, takže jsme včera vyrazili. A bylo to hrozně hezký, jak se tam poprvé jako promenádovala s těma štendrama, s těma šatičkama a tak. Šli jsme pro všechno, co chce.
0: Co je štendr?
1: No, dáváš na to ty ramínka pak.
0: Aha.
1: No, jo, visí to na tom, ale s ramínkama se všema prostě se tam promenádovala a šli jsme pro to, co chce i pro to, co potřebuje, protože my jsme jeli MHDčkem a ona říká, já asi potřebuju deodorant, já asi smrdím, že první deodorant, tak říkám, no tak to ano.
0: Dobrá sebereflexe, škoda, že to pak jako s věkem mizí tady to.
2: Já hádám, že jste šli pro všechno, co potřebuje a nakoupili jste i spoustu věcí, které nepotřebuje. Jako
0: a že nakoupila spoustu věcí ty pro sebe, já smyslím.
1: Ne, tentokrát se mi podařilo, aby teda ne. Nicméně, když se přemístíme do toho obchoďáku, jo, tak opravdu ta byla v 7. nebi, bylo to fakt hezký, jak se tam předváděla. Bohužel se pak předváděla i v MHDčku, kdy na všechny, jak dneska děti dělají, takový to 6-7, tak na všechny tam jela 6-7. Ještě oni to oplatili, smál se třeba celý vagon tramvaje, metra, prostě všichni to tam dělali, takže bylo to vtipný, ale teda já jsem hořela v pekle v tu chvíli v hlavě.
0: Já jsem rád, že už je chvíli po 8, že teďka už jsou děti pravděpodobně ve škole, protože to, jak si, když si řekla 6-7, tak si myslím, že by se spustila v celé republice absolutní lavinu, jako v autech, jo, s rodiči, děti, no tak šílenost, no. Takže malá princezna byla včera v 7. nebi.
1: Ano, předváděla se tam a mě by zajímalo, jak se třeba předvádě, jakým stylem vaše děti, protože ona pak chodila ještě doma v tom a chtěla slyšet, jaký to sluší a tak.
0: To jo, předvádí, no, včera jsme byli na procházce s mojí 3letou dcerou a ona má teďka v oblibě, ona má takovýho plávem, to je plišák, ale je v něm jakoby balónek nafukovací, něco, já nevím, jak to funguje. To. No. A ona si to, je to prostě kulatý a ona si to strká takhle pod tričko a teďka jsme šli, a nevím, mohlo to mít třeba 3-4 kilometry ta procházka, ne? Potkávali jsme lidi a všichni na ní koukali a ona chodila takhle pyšná s tím bříškem, říkám, nebude sourozenec, ale ne, zkouší to na mě takhle, jako jo. Takže to je její aktivita, ona teďka ráda dělá, že má miminko v bříšku. Co vy, co David?
2: Já nemám dítě bříško, ani stakilo asi nemám.
0: Cože nemá dítě ani bříško? Hele, jediný, kdo má bříško tady ve studiu, jsem já, jo. Pozor na to.
1: Tak co u vás doma? Jak se aktuálně předvádějí vaše děti? Co u vás frčí? Jak se fintějí? Cokoliv, co dělají?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku. Na WhatsApp budeme moc rádi. 777-937-777. Případně, jak to znáte klasicky, zprávou. Teď Meduza, Bad Memories, hezké ráno.

0: Castle on the Hill. Čtvrt na devět, Ed Sheeran, Hit Radio a vy hezké ráno.
1: Vyprávila jsem, jak jsem včera s desetiletou ségrou podnikla takový první holčičí nákupy, blíží se jí narosky, tak jsme šli něco pokoupit a užít si den. No taky, jak všude třeba řvala 6-7 a zajímalo mě, jak se teďka předvádějí vaše děti, co všechno třeba vyvádějí, zkrátka jakou fázi teďka mají.
0: Píše třeba Jana, ahoj, moje 4letá dcerka vzala 15leté dceři holení a oholila si obě obočí. Nevíme, kde to viděla ani proč. Prý neví. Tohle mi připomíná, to udělal můj hodně dobrý kamarád na základce v 9. třídě. Chtěl si vyholit jenom jedno obočí a říkal si, že lepší bude, když si vyholí obě. A představ si, to bylo v létě, jo? A samozřejmě on to měl pod tím neopálený, takže on svítil takhle do dálky, jo, tím obočím.
1: Počkej, ale obočí dorůstá strašně dlouho, to je teda blbý.
0: Takhle, dorůstalo mu to strašně dlouho.
1: Terka píše, krásný den všem, dcerka si včera vymyslela spaní ve stanu na zahradě. Tak jsme vše připravili a že prý tam bude spát sama. Za hodinu už mě poprosila, zda tam můžu dát spaní s ní. A nakonec jsme v 10 šli spát domů do postele. Ale hlavně, že všem kamarádům, se kterýma si volala, stihla říct, že bude spát sama ve stanu. To je klasika.
0: Mě zajímalo, jestli se pak k tomu přiznala, jestli pak tam dodala to B, myslím si, že určitě ne.
1: Určitě
0: já bych
1: ne.
0: To neudělal. Hele, já jsem prostě takhle, i kdybych tam nespal a byl bych ten největší strašpitel, tak bych se v životě nepřiznal, že se tato aktivita nestala. Máme tady taky hlasovku od Sandry.
2: Čtvrtá dcera chodí do pokoje mojí 19leté dceři, takže sestře. Vždycky se tam zmaluje, vezme si make-up, ale ona přesně od malička ví, že make-up kam patří prostě stíny, rtěnka, takže fakt prostě vždycky tomu dá pořádně zabrat a přijde dolů za náma do obyváku. Říkám, mami, já jsem se ale vůbec nemalovala. Říkám, Kačí, proč lžeš? A ona, ne, mami, já jsem vůbec nebyla u Kristýnky, já jsem se vůbec nemalovala. A je zmalovaná prostě od zvraž dolů.
1: To je nejlepší, jak ty děti lžou i třeba s jezením něčeho, že jo? Máš celou pusu od čokolády, ale ne nic, já jsem si nic nedala.
0: A mě by zajímalo, my jsme se tady úplně nepřiznali tak mezi sebou. Jasmin, měla si něco takového, když vzpomeneš na svá holčičí léta? Není to tak dávno, tak by tě mohlo něco napadnout, ne? To byla lichotka mimochodem.
1: Jo. Hele, tak taky, jako určitě jsem mamce kradla šminky, takovýhle věci. Jako asi bych si vzpomněla na hodně věcí.
0: Mám se přiznat, já jsem taky si od mamky půjčoval malovátka.
1: Je to fakt?
0: Mně se to líbilo, tak to dělal jsem se zkusil, no. Ale nějak mě to nepoznamenalo, nebo aspoň myslím, co dej.
1: Kdyby jsme to měli detektor lži, tak už pípá.
3: Hele, já jsem kdysi, to už je teda hodně dávno, měl hrozně úzký límec u trika.
0: Jasně.
3: Tak jsem se takhle prostříhal skoro až do půlky břicha, no. Tak to je...
0: Jakože z nudy, jo?
3: Ne, jako aby jsem tak nějak demonstrativně mamce ukázal, že prostě tady mě to táhlo u krku, tak jsem se to prostě rozstříhal.
0: Ne, ty jsi chtěl ukázat tvoji krásnou hruď, jo, to bylo jasný. Děkujeme za vaše zprávy, Hunter X Golden na Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět. Hezké ránko.

0: Za parťáka na úterní ráno jste si vybrali Hit Radio, to jsme moc rádi, 8.21. No a spousta z vás nás má sebou na cestách, za volantem, ať už v autě, v kamionu, v autobuse, v čemkoliv, co se dá řídit. No a jak to aktuálně vypadá na cestách, přidáme za chvíli. Bude aktuální doprava. A taky zvládneme další skvělý hity, tohle vás bude bavit, Imagine Dragons. A taky Poetika, Mám pocit, že tě ztrácím. To všechno za moment, tady na Hit Radio, hezký ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v ulici v Korytech před nájezdem na jižní spojku směrem od centra došlo k nehodě 3 osobních aut. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. A pozor taky na nehodu v Náchodské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí. 8.32, Poetika, Hit Radio, hezké ráno a David s jeho ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Divadelní škola musela zrušit muzikál kvůli obsazení. Škola v Anglii připravovala muzikál Dreamgirls, ale těsně před premiérou přišla o licenci. Agentura, která práva vlastní, uvedla, že obsazení neodpovídalo původnímu příběhu, bylo tam málo černošek. Představení tak bylo zrušeno i přesto, že už se na něj prodávaly vstupenky. Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce.
0: Já jsem si včera stáhnul vývojářskou verzi nového iOS, já jsem ten magor, co se to netka nainstaluje, a zjistil jsem, že Siri v Evropské unii má zatím smůlu, takže zatím nic.
2: Tak díky za doplnění,
0: pojďme dál. Tak, není záč. Tak.
2: Dobrá zpráva přišla z Ostravy. Mladý lemur z tamní zoo, který minulý týden utekl, byl po několika dnech vypátrán v jedné ze zahrad poblíž areálu. Zvíře si tam klidně pochutnávalo na třešních.
0: Tak jestli byli skvašený, tak to chápu.
3: Lemur, jo? Král je limán.
0: Je limán, přesně. Tak když máš hlad, nejsi to ty. Když máš hlad, nejsi to ty, když jsi lemur, jo? Pojďme rád, anglicko-irský duo Moloko, Sing It Back, miluju, tohle je parádní balearský house pro vás na Hit Radio v 8.33, tak hezký ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Shawn Mendes, 3 Tube Better, 8:39, Michal, Jasmin, David, to jsme mi tři krásné ránko, vám přejeme.
1: Pokud máte doma školáka, tak asi znáte takový to, že on odejde třeba po škole odpoledne ven s kámošima a vy si říkáte, tyjo, tak snad je v pohodě, tak mám mu zavolat, nemám mu zavolat, pak mu zavoláte, on vám nebere telefon, tak si říkáte, ježiš, co dělá, jste jako ustaraný. Tak pro vás, ustaraný, něco máme. Dětský hodinky Garmin Bounce 2, který mají GPSku, nemají internet ani hry a jsou to prostě jenom poctivý, chytrý hodinky s tím nejdůležitějším.
0: A to GPSka. Abyste měli to vaše dítko pod kontrolou. Jak tyhle parádní hodinky získat, tak na našem webu na hitradio.cz nám napište hit, který vám vždycky zlepší náladu, přidejte k němu nějaký vzkaz. No a když potom svůj song o víkendu uslyšíte ve vysílání a do 10 minut se dovoláte na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 můžete vyhrát. No a třeba tam někdo z vás napíše tenhle song. Damiano David, Born with a Broken Heart. To k vám letí za malou chvíli, to si myslím, že nás potěší všechny. Tak připomínám, hit, který se vyplatí, hit, který vám může pomoct vyhrát tyhle parádní hodinky, napište na web hitradio.cz a moc držíme palce.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio City.

0: 8.51, naladíte Hit Radio, krásné ráno.
1: Ještě, že máme ty Číňany. Právě oni možná vyřešili jeden z největších technologických problémů. My tady řešíme častokrát, že po dvou letech vám přestane fungovat telefon, nevydrží nabitý ani do večera, já sama si ho nabíjím xkrát denně. V noci si ho nabíjím, přijdu sem, je naplno, odcházím z rádia, je vybitej, takže si ho nabíjím už i v rádiu. Jo. Nicméně vědci v Číně představili baterii, která má údajně vydržet až 300 let. A 300 přitom, let. Přitom prakticky bez ztráty výkonu, protože má fungovat na vodní bázi, takže my bychom byli ekologický a ještě by to vydrželo 300 let.
0: 300 let, no já teda zaspomínám pár let zpátky, když tady byly ty Nokia 51, 10, 31, 10, to se nabilo, tam byly čtyři čárky, pokud si dobře pamatuju, a vydrželo to třeba týden, jo. A nechci teda být zlej jazyk, ale myslím si, že už tady máme chytrý telefony docela dlouho a oni pořád vydrží jako den, jo. Tak kde je chyba, kde je ta chyba, ale jako 300 let, počkej, takže to by měli další jako generace vlastně ten stejný telefon, jako vlastně. Že jo, kdyby to vydrželo nabitý, akorát by to teda neodemkli.
1: To je fakt vlastně, k čemu by to bylo, pokud budou nový telefony s jinýma baterkama, tak vlastně jako...
0: No ale hodilo by se to, tak jako, co všechno nabíjíme, co nás všechno tak jako trápí, tak já nevím, ovladač na televizi, tam musí dát baterky, kamera, foťák...
1: Váhu, dávala jsem teďka do váhy baterky.
0: Váhu, noťas, telefon, hodinky, já vlastně, když o tom přemýšlím, já jsem normálně zásuvkovej otrok. Takže, hele, Číňani, go, go, tohle potřebujeme. Baterky tyhle, ty se nám budou hodit.

0: Lidi zlatí. 8.57, tohle je poslední song další společné snídaně šampionů tady na Hit Radio.
1: Zítra se tu zase sejdeme, doufejme, společně od 6 do 9, tak buďte u toho.
0: Vy se taky opatrujte, ať máte úspěšný úterý, no a zítra.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: My tady budeme od 6, tak budeme rádi, když se za námi zastavíte.
1: Mějte se nádherně a ahoj.
0: Čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte v Poděbradské ulici u křížení s ulicí u Tesly směrem z centra kvůli komplikacím v koloně, a to pouze jedním jízdním pruhem. Zdržení by mělo být 5minutové, ale pravděpodobně bude ještě dál narůstat. Komplikace přetrvávají od rána na Kbelské, v Kbelské ulici na výjezdu z metropole, ale také od Černáku, pokud jedete na Štěrboholi. Tady počítejte nadále minimálně s půl hodinou, ta kolona může být pochopitelně i další. Příjezd ulicí v Holešovičkách k tunelům, také Povltavská, i tady se připravte na dlouhé zdržení směrem k tunelům. D1 na příjezdu od Pruhonic dál do centra a také přerušovaná kolona na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a Ořechu směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oc.klinikahp.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha zažila první tropickou noc letošního roku. Meteorologové v Klementinu naměřili teplotu zlehka nad 20 stupňů. Loni nastala první tropická noc 5. června, a to na stanicích v Moravskoslezském kraji, Karviná a v Ropici. Nejvíce tropických nocí pak zažilo loni právě Klementinum, a to 9. Premiér Andrej Babiš se před hodinou sešel se zástupci veřejnoprávních médií. Pracovní skupina řeší převod financování z poplatků na státní rozpočet. Změnu má vláda ve svém programu. Původně ji chtěla uskutečnit komplexním zákonem navrženým ministrem kultury. Nakonec se koalice dohodla, že pouze upraví financování. Hlavní město Nového Zélandu Wellington dnes zasáhla silná bouře, zrušeny byly některé lety, navíc vítr krátce převrátil jedno lehké letadlo. Uzavřeny jsou některé silnice a přerušeny trajektové spoje. Úřady vyzvaly stovky obyvatel podél jižního pobřeží města k evakuaci. Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů československé výroby a 5 vozů původního dálkového závodu ze 30. let. Ředitel akce Jiří Patočka.
2: Startovat se bude z Opletalovy ulice ve čtvrtek ráno v 6.00, tak jak je zvykem. Jako první na trať bude vyrážet tady dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor.
1: Jak už tedy zaznělo, start je ve čtvrtek ráno a příjezd vozů zpět do Prahy v plánu v sobotu kolem 17. hodiny před budovou Národního technického muzea. Dnešní den zatažený a také oproti včerejšku i chladnější, jak už zaznělo, noc byla velmi teplá, přes 20 stupňů naměřili kolegové v Klementinu, tak čeká nás zataženo oblačno, přidá se déšť, a případně intenzivnější přehánky, chladnější vítr a maxima do 20 stupňů.
3: A já ti, proč já jsem byl takhle spocený dneska v noci, viď?
1: No, tropická, to myslím, že nebyl jsi jediný.
3: To jsem ani nevěděl.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: Tak chybí vám energie do dnešního úterního dne? Nebojte se, když naladíte Hit Radio City, tak ji dostanete minimálně mezi 9. a 12. hodinou. My jsme připraveni vám naservírovat čerstvé informace nejenom z metropole, víme toho, víme, co se kde šustne tady u nás v Praze, no a máme k tomu samozřejmě i skvělé hity. Tropická noc znamená, že jste se možná dost dobře nevyspali, že? Jak jsi spala ty?
1: No já spím, byl bych už dlouho, ale teď to bylo jako ještě horší. Každopádně tropická noc, abychom možná ještě vysvětlili, jestli někdo neví, je taková noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. Což když doma nemáš vyvětráno úplně, nebo nepříjemný, nemůžeš průvan, no, nebo nemáš klimošku, ajajaj.
3: Jo, nepříjemný. Nebojte se, tentokrát se schladíme, nadcházející dny, dokonce zítra by nám to mělo klesnout někam až ke 12 stupňům Celsia, nebo něco podobného.
1: Je výhled v týdnu na nějaký den, a teď nevím, jestli zítra nebo čtvrtek, na takovéto stupně, je to tak, no.
3: Takže ale nebojte se, vrátíme se zase zpátky, jo, tropické noci budou, to my tady ještě ani nebudeme. Tak Disturbed právě teď. The Sound of Silence a za pár minut třeba Vohnouti, anebo Of Monsters and Men. My jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. No, tak.

Tohle je už legendární píseň Na cestu v pátek večer, nebo v sobotu ráno, to je jedno. Spal z českých bohémů a mohnouti právě teď u nás na Hit Radio City. Jestli jezdíte pravidelně každý den do Prahy, do práce, a to autobusy takzvané třístovkové a čtyřstovkové řady, jo, to znamená, to jsou ty meziměstské, tak určitě víte, že nějakou dobu už platí pravidlo, že se dá nastupovat všemi dveřmi, nejenom těmi předními u řidiče, jo. Způsobilo to jednoduché, žádná fronta, jako v osmdesátkách na banány, prostě nastoupíte tam, kde stojíte a jedete. A dobrá zpráva je, že tenhle systém, to znamená nástup všemi dveřmi u těch meziměstských autobusů, tak se osvědčil a od srpna letošního roku se rozšíří i na další linky. Už teď je to na těch vytížených spojích, které jsou třeba na Opatově, na Ládví, na Budějovické, tak už to prostě jako pomáhá, výsledky jsou jasné, prý to umí stáhnout zpoždění klidně o několik minut a jízdní řády jsou potom trochu méně kreativního. Na férovku, čím dál tím lidí, více lidí si kupuje časové jízdenky a roste používání takzvané lítačky. Jo. Ono samozřejmě je to způsobené tím, že je potřeba více revizorů, tím jak nastupujeme všemi dveřmi, něco za něco, že jo, aby nás kontrolovali, ale takový ten propad, kterého se někdo obával, že by snad jako nebyly tržby, tak to tak není. Čím dál tím více z nás je opravdu kupuje tu pohodlnou lítačku, což je super, takže už se jak se snížil ten počet těch zapomnětlivců, kteří říkají, já jsem si neštípnul, nebo tak něco podobného. Nicméně i tak, kraje, které jsou okolo Prahy, samozřejmě chtějí přidat revizory a autobusy prý dostanou i viditelnější digitální označení, že se může nastupovat všemi dveřmi. Takže mělo by to být takzvané řešení win-win, tedy vítězství na obou stranách. Sám jsem zvědav, jestli cestujete každý den těmi modrými třístovkovými autobusy, i když oni už dneska nejsou úplně modré, ale prostě víte, o čem mluvím, jo? Zeměšťáci, tak to určitě oceníte. Ono nám to docela dost zjednoduší cestu. Alvaro Soler a za pár minut taky Avril u nás na Hit Radio City.

0: S House a taky dopoledne u nás na Hit Radio City. Za pár minut vás čekají další velké hity, třeba od víkenda. Nikdy mě nesrovnávejte s největší legendou všech dob. Čísla ze Spotify neznamenají, že jste dosáhli úrovně Michaela Jacksona. V jeho vrcholu se mu prostě nikdo naživu nemohl rovnat. A to ani já. Tohle mimochodem víkend řekl, protože on je neustále srovnáván s Michaelem Jacksonem, ale je třeba mu za jeho reakci smeknout klobouk, protože ten chlápek prostě ví. Dáme si Blinding Lights za chvíli.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: skvělá to muzika, která vás doprovází dneska dopoledne na Hit Radio City a taky v Praze a v nejbližším okolí a dost možná taky za volanty. Musím vám říct, že máte jedinečnou příležitost, jak se stát dopravní hlídkou Hit Radio City, tedy naší hlídkou, a ještě za to získat pár kaček na benzín, rovnou celou plnou nádrž. Proč ne? Protože u nás každý den rozdáváme 2000 na pohonné hmoty jenom za to, že nám pomůžete s dopravou. Aby jsme opravdu věděli přímo od vás z terénu, co se v Praze děje. Je to velmi jednoduché. Až bude někde kolona, až bude někde nehoda, zúžení, nebo naopak třeba, až se někde ukáže, že už je to konečně průjezd, tak nám na WhatsApp pošlete hlasovku nebo krátkou zprávu 777 937 777, to je to správné číslo. No a stanete se naší dopravní hlídkou Hit Radio City. Stačí říct, kde právě jste, jak se vám jede a co se děje před vámi na silnici. My to potom odvysíláme a každé odpoledne, opravdu každý všední den odpoledne, jednoho z vás, člena naší dopravní hlídky, a pošleme mu rovnou 2000 na palivo. No, Hit Radio City je prostě váš parťák do auta, jednak hudba na cestu, to je jasná věc, informace přímo z hlavního města a jsme na straně řidičů, takže vám pomáháme, ale k tomu potřebujeme i váš přehled a vaše informace. Takže buďte dopravní hlídkou Hit Radio City a ještě na tom docela dost vyděláte.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
0: Tohle už je Krištof, obchodník s deštěm. Mimochodem, Richard Krajčo byl nedávno hostem tady u nás ve Snídani šampionů a představoval svoji novou píseň, kterou má s českou Miss Grant, s Dominikou Alagio. A docela jim to hezky zpívá společně. Tohle jsou ovšem začátky kapely Krištof a jeden obchodník s deštěm.

0: I'm a McDonald a taky Hit Radio City s vámi ve 9:45. Dáme si Coldplay a jejich We Pray, anebo taky Nico and Vince a chystáme další čerstvé zprávy. Za čtvrt hodinky, protože víme, co se v Praze šustne, například, že dneska na Karláku začíná Den zdraví. To znamená, že tam můžete absolvovat některá preventivní vyšetření, ani k tomu nepotřebujete žádnou žádanku. Lucka vám v 10 řekne podrobnosti.
1: Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zatažená Praha, alespoň pro dnešní úterý, dost možná i pro středu a čtvrtek, ale to se dozvíte včas od nás z vysílání. Posloucháte 937 Praha a okolí, poslouchá Hit Radio City a to je dobře. Miles Smith nás čeká, Alexandra Stan a další velké hity samozřejmě po 10. hodině, ale ze všeho nejdřív musíme zjistit, jak to vypadá teď, 3 minutky před 10. v hlavním městě. Co se děje v metropoli, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Menší nehodu jste hlásili v Radlické u křížení s ulicí Prokopových, kde bourala dvě auta. Na místě byl zablokovaný jeden jízdní pruh a zdržení bylo pouze krátké. Naopak to delší popojíždění stále hlásíte z Černiáku směrem na Štěrboholy. Je to minimálně 10 až 15 minut a také na Pražském okruhu přerušovaná kolona od Jesenice až po Ořech směrem k letišti. I tady počítejte minimálně s 10 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Den zdraví na Karlově náměstí propukne hodinu popolední. Bez žádanky a zcela zdarma bude možné absolvovat některá preventivní vyšetření, například měření tlaku nebo hladiny cukru a vyšetření znamének. Na místě odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice poradí také, jak na zdravá záda. Akce končí v 4:30 odpoledne. Česká obchodní inspekce pokračuje v pravidelných kontrolách a v prvním čtvrtletí roku se zaměřila na bazary a zastavárny po celé zemi. Výsledky doplní mluvčí úřadu František Kotrba.
4: Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce realizovala celkem 66 kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili ve 30 z nich. To představuje více než 45% z provedených kontrol.
1: Právní moci nabylo 25 pokut v hodnotě zhruba 50 tisíc korun. Policisté pátrají po muži, který sexuálně napadl ženu v Hodkovičkách. Žena šla od zastávky autobusu a při napadení se ubránila s použitím pepřového spreje a utekla. Policisté popis útočníka zveřejnili na svém webu a žádají Pražany o pomoc při pátrání. Na atletickém mítinku v Kladně se chystá kontinentální tour. Druhý start v sezóně čeká našeho rekordmana Tomáše Staňka, který po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí v Praze, kde skončil druhý. Do akce půjdou také atleti Jan Štefela a Jakub Dudycha. Dnešní den zatažený, oblačný, k tomu přehánky nebo občasný déšť, chladnější vítr od severozápadu, maximální teploty do 20 stupňů.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Dopoledne v plném proudu, 2 minutky po 10. hodině. Eagle Eye Cherry a Safe Tonight, to budeme hrát hned na úvod. A máme pro vás samozřejmě malou takovou pozvánku, takovou udičku, jak se říká, na City Quiz tento týden, kdy vás pozveme do botanické zahrady. Já jsem se rozhodl, Luci, že tentokrát to udělám hudební, to znamená pouštím písničky pospátku.
1: Jo. Aha, já jsem myslela, že budeš pouštět, jak kytičky třeba rostou.
0: To jsem chtěl.
1: Nebo voní, víš.
0: To jsem chtěl, ale pak jsem si uvědomil, že jsme v rádiu. No, takže, takže přátelé, rozhodně poslouchejte už za pár minut. Myslím si, že si prosvištíme mozkové závity, ale nebojte se, zas tak těžké to rozhodně nebude. Tohle je jedna velká klasika, Save Tonight. A nebo Miles Smith a Alexandra Stan. Tyhle velké hity vám dáváme, vám všem, kteří v Metropoli posloucháte Hit Radio City. Tak dobré dopoledne a hezké úterý.

Mr. Saxo Beat. Tak tohle byla Alexandra Stena. Vy posloucháte Hit Radio City, přátelé, dobré dopoledne. Jeden zvuk, jedna písnička, jedna krátká ukázka, kterou vám ale pustím pospátku. Přesně to by vás totiž mělo vybudit k zapálení mozkových závitů, abyste přišli na to, cože to je vlastně za písničku. Když to zvládnete, kamarádi, mám pro vás odměnu. Tohle je City Quiz, takže buďte připraveni, protože ta krátká ukázka má 9 vteřin a zní takhle.

0: SMK pro celou Prahu. Let's go.
1: To znělo trošku jako maďarština. Nicméně, tahle krátká ukázka vás může dostat do botanické zahrady, protože pro někoho, kdo to zvládne napsat správnou odpověď na 777-937-777, nahrát hlasovku, poslat to WhatsAppkou jakýmkoliv způsobem, tak mám dvě vstupenky do botanické, jo? Je to samozřejmě česká zpěvačka, to vám ještě jako napovím, je to česká písnička, normální hrajeme tady u nás na Hit Radio City, když to zní maďarsky. Zapojte mozkové závity a napište mi na 777-937-777, cože jsem to pustil za písničku pospátku.

0: Tohle je Hitradio City, za pár minut nás čeká Sam Feld a Jonas Blue, anebo taky Gotye a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ale přátelé, na začátku je třeba říct, že jste byli opět fenomenální. Zase jste to zvládli, zase nám tady chodí i teď samé správné odpovědi, to znamená, že jste dneska poznali písničku, kterou jsem vám pustil pospátku. Jana, Pavlína, Lucka, taky Pepa, Tomáš, Markéta, Zuzka, Ivča tady byla, Irena, Katka, Hanka, Šárka, všichni jste napsali správnou odpověď. Nicméně štěstí se může usmát pouze na jednoho z vás. Ano, a je to Iva, která je se mnou ve vysílání. Dobré dopoledne, Ivy.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak se máte dneska? Jaké máte úterý?
1: Docela dobrý, trošku pracovní, ale,
0: tak hlavně,
1: ale jde to.
0: A hlavně, že je to jenom trošku, to je dobrý. Tak co vy říkáte na to, na tu krátkou 9-vteřinovou ukázku té písně, která byla puštěná pospátku? Co si myslíte, kdo to byl?
1: Tak podle mě to byla Olga Lounová a písnička Optimista.
0: Dobře, tak se přesvědčíme.

0: Na první dobrou jste to zvládla, že jo, Ivi?
1: Jo, paráda, super, jo, jo.
0: Tak jste optimista?
1: Určitě.
0: Jo, celoživotní?
1: Jo, řekla bych, že jo.
0: No tak dobře, tak já vás za odměnu, že jste to takhle parádně zvládla, že jste ještě napsala, tak já vás pošlu do botanické zahrady. Vy jste sama říkala, že jste ostuda, nikdy jste tam nebyla.
1: Ne, nebyla právě.
0: Skleník Fatamorgana, 30 hektarů rozmanité venkovní expozice. Hele, je to tam krásný, když si uděláte víkend s rodinou, tak si myslím, že se tam úplně, jako, že se tam najdete. Je to tam opravdu jako perfektní, vřele můžu doporučit, takže během jediného dne tam navíc procestujete různé kouty světa, načerpáte třeba inspiraci. Máte nějakou zahrádku?
1: Máme zahrádku, no, sice tak. Malou, ale...
0: No to hele, malá a o to hezčí určitě.
1: Jo, jo.
0: Tak Ivi, děkuju moc krát za telefonát, užijte si botanickou a mějte se krásně, ano?
1: Díky, mějte
0: naschle.
1: Se.
0: Nastanou. Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity, je tady vždycky po 10. hodině, stačí dopoledne poslouchat Hit Radio City. Hele, společně to uděláme, dáme si takovou malou písemku pro celou Prahu a vy to jistě zvládnete. Takže zase zítra a odměna 2 lístky do botanické. To zůstává úplně stejný.

0: Kotia Kimbra, jeden z velkých hitů u nás na Hit Radio City. Další budou následovat Last Good Night, anebo taky Daša, a to už za pár minut. Tak přátelé, vypadá to velmi nadějně. Zase tak trošku nedopatřením se totiž někdo prokec. Aha, možná, že už za nějakých 5 let, v roce 2031, budeme moci spustit tuhle znělku.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Aha, ano. V Praze a v Brně? Jo, je to dost možný. Zdá se, že hokejové mistrovství světa se zkrátka do Česka vrátí, a to v roce 2031. Naposledy jsme ho hostili 2 roky zpátky a vyhráli jsme zlato. Jak se to vlastně stalo? No, do roku 2030 je pořadatelství víceméně naprosto jasné, jo? Tam pokud se nestane nic jako neobvyklýho, tak víme, že mistrovství světa bude v Německu, ve Francii, na Slovensku a taky Finsko s Lotyšskem budou pořádat. No a viceprezident Petr Bříza už dříve mluvil o letech 2031 až 2033, kdyby se teoreticky Česko s novou halou, s novou arenou v Brně mohlo ucházet o šampionát, jo? No a teď se prozek dokonce zástupce Slovinska, generální sekretář Slovinského hokejového svazu, který řekl, že pro rok 2031 je víceméně vybrána Česká republika. Po Česku by mělo následovat potom Slovinsko společně s Maďarskem, a to je víceméně rok 2032. Schválení samozřejmě ještě jako závisí na jednotlivých jako výborech, sekretářích, blá, blá, blá, blá, blá. Ale teoreticky vzato, za 5 let bychom tady mohli mít zase mistrovství světa. No, musím vám říct, těch 5 let uteče jako voda, ale už teď se těším. Tak uvidíme, jestli je to pravda, a až se to potvrdí, tak o to víc budeme jásat. Slibovaní Last Good Night a jejich Pictures of You. Jakožto další velký hit, který vám servírujeme u nás v Praze na Hit Radio City.

Dašu už za pár minut vystřídají další velké hity, vy posloucháte Hit Radio City. No nad Prahou se nám to začíná tak nějak jako černat. Nevím, jestli jste se dívali z okna, ale to je docela velký mrak, čověče. Vypadá to, že snad spadne i nějaká dešťová kapka. Což teda jako není překvapivý, jo, meteorologové to dneska říkali, tak s tím jenom počítejte, jestli vás už za chvíli čeká třeba cesta na oběd. 10:45 bude a my si dáme Kelly Clarkson, anebo taky Davida Guettu, či snad Kato a Jon za pár minut.

0: Britney, bitch.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio City.

0: Robbie Williams, Love My Life, a vy posloucháte Hit Radio City. Za chvíli tu máme 11. hodinu, s ní samozřejmě čerstvé zprávy, potom další hity třeba od Alexa Warrena nebo Calvina Harrise. No ale teď se musíme přesunout na to, co se děje v Praze. Lucka ví všechno.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Kolonu hlásíte od Odolené vody, pokud jedete dál do Prahy. Zdržení by mělo být spíše nárazové. Od Černáku, respektive k Belské, Černák a pak Štěrboholy, tady se připravte kvůli pracím na silnici na delší popojíždění. Je to minimálně 15 minut stále i v těchto dopoledních minutách. Přerušovaná kolona na úrovni Jesenice a Ořechu směrem k letišti, ale také v opačném směru od sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražské služby získají od magistrátu 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu Zevo Malešice. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky pro spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. Koalice dnes při projednávání změny financování veřejnoprávních médií nepředložila žádnou částku, kterou by měla z rozpočtu dostávat. Její výše projedná vláda v pondělí, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř a zároveň dodal, že předloží zákon rušící poplatky pro veřejnoprávní média. Na ostrově Štvanice začal festival Arena divadla bratří Formanů. Přesunul se sem ze Smíchovské náplavky. Přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby probíhá pod lávkou Holka. A to až do 25. června, popisuje Petr Forman.
4: Letos jsme se poprvé přesunuli sem na Štvanici, protože Štvanice se tím, že vznikla lávka Holka, tak se stala velmi dostupným prostorem pro všechny lidi. Jsme tady rádi. Je to poprvé a je to nádherný prostor. Samozřejmě zase jsme obejmutý tou řekou, čekáme jenom na diváky a myslím si, že na to, že ten ostrov vlastně vypadá poměrně malej, tak je vidět, že se tady vejde spousta věcí. Máme tady postavený v tuto chvíli vlastně 3 prostory, ještě jeden přijede.
3: Kompletní program, včetně doprovodného, najdeme na webu festivalarena.cz. Sledování úvodního zápasu České republiky a Jižní Koreje na mistrovství světa ve fotbale nabízí v Praze několik podniků. Kvůli šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku některé restaurace a bary otevírají mimo svoji běžnou dobu a vedle projekcí na velkých plátnech nabízejí také snídani. Zápas se hraje ze čtvrtka na pátek ve 4 ráno našeho času. V Praze se rozpršelo, zůstane zataženo, deštivo s přeháňkami. I v průběhu dnešního odpoledne pak budou postupně ustávat. Dnešní maxima 20 stupňů, těch už jsme dosáhli v dopoledních hodinách a dál se tedy bude ochlazovat. K večeru 17-16 stupňů a chladnější vítr.
5: Pak 15, 14, 12, 11, 10.
3: Vše je tento týden možné.
5: Prší, prší, jen celé je.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Tak zas nebudeme z toho dělat úplnou vědu. Párkrát už nám v Praze pršelo, jo? Zvládli jsme to. Tak vám přejeme dobré dopoledne. Teď poslední třetina našeho dnešního společného času tady na Hit Radio City. Black Eyed Peas, šerp, šerp, šerp a za pár minut taky Calvin Harris, to vám určitě nabídnu z velkých hitů. No a teď mi řekněte, přátelé, identifikujete se jako co? Ha? Nevíte, jak odpovědět? No, máme v Praze jeden autobus, který se identifikuje jako trolejbus a zároveň to pobouřilo spousty lidí. Velmi zapeklitý příběh. Já se vám to snažím trošku rozmotat a uslyšíte to už za chvíli.
1: Hit Radio

Calvin Harris a John Newman společně, jejich single Blame. A tohle je Dopoledne u nás v Praze. Nevím, jestli jste si toho všimli na vlastní oči, třeba jste nastoupili do podobného autobusu, ale je z toho teď taková kauza daleko větší, než si myslím, že by měla být, jo. Jedna zajímavost. Dopravní podnik si k výročí 90 let od prvních pražských trolejbusů tak si dovolil vyslat do ulic hlavního města autobusy se speciálními polepy, jo? Nejenom autobusy, ještě tramvaj, dokonce dva autobusy a jedna tramvaj, jo? Jsou ve speciálním polepu, fialovém, a mají na sobě napsaný slogan Identifikuji se jako trolejbus, jo? Je to 90 let od prvních pražských trolejbusů. No a přesně to vyvolalo poměrně jako velkou debatu. Lidskoprávní organizace totiž upozorňují, že tahle formulace se často používá jako posměšek vůči trans a nebinárním lidem a že to může být zbytečně zraňující. Dopravní podnik k tomu samozřejmě vydal stanovisko, říká, hele, je to nadsázka, jo, je to personifikace, autobus vypadá jako trolejbus, protože se Praha postupně vlastně posouvá k bezemisní dopravě, jenže u nadsázky vždycky jako záleží, jak to jako chytnete. Za mě jako řešili byste to vůbec tohle? Prostě já si myslím, že bychom se občas neměli brát až tak vážně. Tenhle vtípek ze strany dopravního podniku se mi vlastně celkem líbí. To znamená, identifikuji se jako trolejbus, upozornění na to, jako zasmějeme se, jedeme dál, jo? Já si myslím, že někdy je to prostě až zbytečný, co všechno se tady řeší. Co vy? Přijde vám to jako nevinná slovní hříčka? Zasmějete se u toho třeba? A nebo už je to jako přes čáru? Co si o tom myslíte? Klidně dejte vědět na 777 937 777 a případně, jestli pro vás takový fialový autobus, který se identifikuje jako trolejbus, jestli pro vás někdy na zastávce už přijel a vy jste se s ním svezli. Určitě mi dejte vědět, WhatsApp anebo SMS, přímo sem ke mně do studia. Teď už Pink.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Abba jsou Red Hoti, vy posloucháte Hit Radio City. Děkuji za vaše zprávy, díky za to, že posloucháte a vysíláte se mnou. Bavili jsme se o autobusu, respektive autobusu, který se jako identifikuje jako trolejbus a jezdí tady po Praze, což vyvolalo docela rozruch. Markéta píše, hele, v dnešní době, která je plná bizarních situací, mi přijde naprosto normální, že se někdo identifikuje jako kde co, takže proč by se chudák autobus nemohl identifikovat jako trolejbus a dát najevo, že je na to hrdý, napsala Markéta. Krásnou zprávu, tady mám, ahoj, zpráva o busu, který se cítí jako trolejbus, mě pobavila. Jasně, že to beru jako nadsázku a humor, je to skvělý tah. Shodou náhod, když jsem chtěl péct na Velikonoce beránka, tak jsem našel jenom formu na kapra. Posílám tematicky pro zasmání, mějte se hezky, jako musím teda říct, že to je nádherná fotografie. Cítím se být beránkem a je to kapr. Krásný vánoční kapr, který se cítí být beránkem. Já si myslím, že naprosto skvělý. Takže moc děkuju za vaše zprávy na 777-937-777 a je vidět, že to všichni vidíme velmi podobně. Ještě nezapomeňte dneska na jednu věc, na kterou bych vás chtěl určitě upozornit, a to je odpolední soutěž, protože když budete hrát dneska absolutně nepoužitelné, to znamená, že 10krát odpovíte úplně špatně na soutěžní otázku, kterou vám položí naše odpolední trojka, tak se můžete dostat na koncert Charlieho Puta. Podrobné informace samozřejmě na hitradiocity.cz a odpoledne ve vysílání mezi 15. a 18.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: This Moment, Pitbull a Christina Aguilera. A taky dopoledne, trošku deštivé dopoledne u nás v Praze. Mám pro vás jeden tip, co byste si mohli pustit do sluchátek, kromě Hit Radio City. Tak taky Vypalovačku, to je od našich kolegů a kamarádů z Hit Radio 90. Další nový podcast, tentokrát na téma Michael Jackson. To znamená, že se vrátíme zpátky do 90. let, do období, kdy vydal svoje nejslavnější alba a kdy produkoval jedny z nejdražších videoklipů všech dob. A třeba vystoupil i na Super Bowlu.
1: Já jsem si schválně našla na YouTubeový video právě z toho Super Bowlu 93, kdy byl Jackson. A on tam opravdu přišel. A dvě minuty tam jenom stál.
2: A všichni pískali jenom. Teda všichni, jako pískali, nebo jako
1: jasně, jásali,
2: dobrým slova smyslu.
1: Protože tak. Prostě přišel král, který ho milují a zbožňují a on nemusel udělat vůbec nic. A teď přesně běžel ten čas. Ten reklamní čas.
2: Jo, to je pravda.
0: Tam každá sekunda 10 milionů dolarů.
1: Přesně
0: jako.
1: Tak, takže on se vlastně postaral o obrovský pověk a pak někoho jako napadlo, tyjo, vlastně proč ne, Super Bowl jako dobrý, tyjo, pojďme to naplnit těma největšíma hvězdama, který jsou momentálně v kurzu a pojďme to prodávat za největší peníze.

0: Ella Henderson a Rudimental si vypůjčili jeden dávný a slavný motiv od Coolia, Gangsta's Paradise. No a tohle je Lady Gaga, tu uslyšíte už za chvíli její Abracadabra u nás na Hit Radio City. Pomalu, ale jistě 11:45, to znamená čas na to, abych vás ještě pozval určitě na zítřejší středu večer, kdybyste náhodou si chtěli dát dobrý drink, užít si středeční večer tak nějak jako uprostřed týdne lehce vypustit u dobré sklenky, tak vás určitě pozvu na speciální jelení léto u Červeného jelena, protože tam to chutná nejlépe. Malý festival a velké zážitky. Jestli hledáte místo, kam vyrazit večer s přáteli, kde si dát dobrý drink a také dobré jídlo, tak přesně tohle je Jelení léto, tedy venkovní zahrádka v centru Prahy, stranou ruchu, takový krásný designový prostor a navíc s muzikou, kterou vám servírujeme právě my tady z Hit Radio City. Takže se i zítra budeme 100% těšit po 18. hodině a vy si můžete dát vynikající drink. Koukám se na to, co tam bude tuhle středu. Prosím vás, gin, všichni, kteří máte rádi giny, jo? Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, za chvíli 12. hodina srdcovky s Jirkou Plnářem a zítra v 9.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V kolonách projíždíte, i když přerušovaných Pražský okruh od úrovně Jesenice až po Ořech směrem k letišti. Více aut hlásíte také od Černáku až po Štěrboholy a také nárazové zdržení z centra metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka míří ochlazení a intenzivní déšť. Zítra k nám dorazí studená fronta, která přinese nejen přehánky, ale také citelné ochlazení. Hlavně na východě může pak v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek a deštivo zůstane pak i v dalších dnech. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. I když se české domácnosti učí fixovat si ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí. Navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele, jak říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
5: Změnou dodavatele ušetříte vesměs vždy, protože ten dodavatel, ke kterému přecházíte, tak má tu povinnost vás informovat. A pokud by to neudělal, tak rychle od něj pryč. A kolik vlastně vy budete pro to následující období, které typicky je právě s fixovanou cenou, tak ušetříte oproti dodavateli stávajícímu.
2: Podle expertů ceny energií s ohledem na krizi na Blízkém východě klesat tak rychle nebudou. Teď se ještě podíváme k nám. Den zdraví na Karlově náměstí propukne už za hodinu. Bez žádanky a zcela zdarma je tady možné absolvovat některá preventivní vyšetření. Například měření tlaku nebo hladiny cukru, kontrolu správné kapacity plic a vyšetření znamének. Na místě nám odborníci poradí také s tím, jak na zdravá záda. Akce končí v 17:30 odpoledne.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz.
2: Maximálních hodnot kolem 20 stupňů jsme dosáhli v Praze dnes dopoledne. Jinak v odpoledních hodinách ochlazování, zatažená obloha, déšť nebo přehánky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je to tady 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, dneska máme úterý, co se nemění, tak je to, že teď je doba oběda a zároveň, že opět uslyšíte hity, ve kterých se vlastně společně vrátíme třeba do doby, kdy jsme jako děti nosili doma punčocháče a ve škole cvičky. 80. a 90. léta. Jako první srdcovkou vybírám takovou příjemnou kytarovku z 90. let, konkrétně z roku 96 a je to podle mě vyloženě jako ideální hit do tohohle lehce deštivého počasí. Srdcovka číslo 1 právě teď na Hit Radio.

0: Beautiful Soul a Rotterdam na Hit Radio. Co na to říkáte? Líbí? Tak snad vám udělala radost. Já jsem dlouho přemýšlel, jakou srdcovkou to dneska otevřeme, když je venku tak, jak je. Tak snad se podařilo. Rok 1996. Beautiful Soul.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: První srdcovku máme za námi, je 12 hodin 6 minut a pojďme dneska vzpomínat zase na naše dětství. A dneska mě zajímá, na co nebo na koho jste si jako děti nejraději a nejčastěji hráli. Kromě teda samozřejmě policajtu a zloděje, to je něco, co přetrvává asi do dneška. Já si zkusím tipnout, schválně, jestli to trefí. Na Indiány a kovboje. Je to tak? Trefil jsem to? Z velké většiny věřím, že ano. Vinnetou a Old Shatterhand. Páni, to prostě byly mega hrdinové naší doby. A tak vybíráme další srdcovku. A než si ji dáme, tak pište na WhatsApp 777-937-777, tedy na WhatsApp Vitrádia, nebo klidně posílejte hlasovky, ty vaše vzpomínky, vaše hry, na koho nebo na jaké hrdiny jste si jako děti hráli a proč. A jestli máte třeba i nějakou příhodu zrovna s těma indiánama a kovbojema, myslím si, že takovýchhle příhod budeme mít i s tábora všichni opravdu hodně. Možná i nějaká ta rákoska na zadek, když potom rodiče našli svý děti, jak jsou někde k nějakému kůlu připoutaný a málem i skalpovaný, protože prostě byli naši zajatci. Tak to tenkrát bylo. No a když tedy Vinnetou a Old Shatterhand, tak vyrazíme společně na Colorado, na zlatou žílu, o který doma řekneme všem. Srdcovka číslo 2, ať to trošičku rozhýbeme. Kabát Colorado ve 12 hodin 7 minut. Takhle zní Hit Radio, tohle je naše srdcovka. Tata.

0: jsem Bellow, rok 1983. A na této písni se pozná, jestli patříte do staré školy, a nebo jestli jste takzvaný novověk.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stará škola si totiž připomněla film Flashdance a my trošku mladší ročníky, tak pod touto písní pouze vidíme prci, prci, prcičky, americkou svatbu a Stiflera na tanečním parketě, který to tam neskutečně roztáčí. A to je přesně ten rozdíl těch generací. Každopádně tak i tak je tohle legendární píseň a ať už máte spojenou s jakýmkoliv filmem, tak věřím, že je to vaše srdcovka. Michael Sembelou, Maniac ve 12 hodin 14 minut tady u nás na Hitrádiu. Ptal jsem se vás, na co jste si jako děti hráli. Na Stiflera to asi nebude. Možná, že na nějaké maškarní jste mohli vyrazit jako hlavní herečka z Flashdance, ale na koho jsme si hráli venku za domem, tak na to mi odpovídáte na WhatsApp 777-937-777. A mám tady zprávu od Michala, který píše, já jsem jako malý miloval tři mušketýry, takže jsem si vyrobil dřevěný meč. Babička mi pomohla ušít takový ten jejich typický modrý plášť s bílým křížem a hrál jsem si na mušketýra. To se mi úplně podařilo zapomenout. Díky moc, že jste mi připomněli tuhle dávno zapomenutou vzpomínku tímto tématem. Moc děkuju, zdraví Michal. Rádo se stalo, Míšo, není zač. Další zpráva, ahoj Jirko, tak já jako dítě puberťák jsem milovala Xenu, takže já jsem venku byla prostě jasně princezna bojovnice. Xena, princezna bojovnice, tak na tom jsme taky vyrůstali všichni. Pamatujete si na ten její takový ten válečný křik? Takhle to znělo, schválně, jestli byste to dali dohromady. To mi neříkejte, že to neudělali na počítači. No, tak taková byla Xena. No, a na koho jste si hráli vy? S tím si můžete pochlubit na WhatsAppu na čísle 777-937-777. Xena je z roku 1995 a další srdcovka je z roku 1996, tedy z doby, kdy se u nás Xena v televizi vysílala. Je to italská skupina Alex Party, je to Eurodance a věřím, že vás to bude bavit. Čtvrtá srdcovka na Hitrádiu právě teď.

0: Jestli si teď říkáte, tuhle píseň já od někud znám, tu jsem slyšel v nějakém filmu, nebo slyšela, tak si říkáte naprosto správně. Je to cover verze z roku 2002 z filmu Láska s výstrahou. Sandra Bullock a kdo byl ten druhej? Hugh Grant tam hrál, jasně. Není to úplně tak moc populární film, má na ČSFD 59%, což je podstatně míň, než má tato píseň v hudebních žebříčcích. Srdcovky Hit Rádia. Byla to pátá srdcovka na Hit Rádiu pro dnešní upršený den a pojďme ještě jednou na vaše vzpomínky. Na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 píšete, na koho nebo na co jste si hráli, když jste byli jako malí. Tak mám tady zprávu třeba na Indiány, na Partizány, na Četníky a Četnice. Za domem v parku jsme si mezi stromky udělali bunkr. Nebo ve stromě jsme panenkám udělali stromový domečky s nábytečkem. Nábytečkem, to je hezký. Kamarádky táta dělal tenkrát na Barandově a přinesl nám miniatury nábytku. Bylo to ještě před rokem 1989. Děkuju za tuhle hezkou vzpomínku. Je jich tady strašně moc, ale vybírám ještě tady jednu, to je docela jako zásadní. To mě dost jako překvapilo. A píše se to, na základce si u nás kluci hráli na fučíka. Když se to provalilo, tak dostali trojku schování. Ono to spočívalo v tom, že jeden se zvolil jako fučík, všichni ostatní ho honili, když ho chytili, tak ho položili na lavici a sešitem z matiky mu setli hlavu. No, asi jsme nebyli dobří pionýři, protože fučík byl pověšen. Zdraví, Lenka. Děkuju, taky zajímavá hra teda, výborná. Skvělý. Díky moc za tyhle vaše vzpomínky. Pojďme ještě jednou zavzpomínat, tentokrát už ne na vaše dětství, ale na vaši oblíbenou hudbu, na vaši srdcovku. Na 777-937-777 mi napište, jakou píseň máte nejradši. Pokud si nemůžete vzpomenout, klidně přes ten WhatsApp můžete poslat, nevím, odkaz na YouTube. Cokoliv. Já to tady najdu a já vám to strašně moc rád zahraju. Už za chvíli jako srdcovku na přání na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA. Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježíš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 8.30 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Na WhatsApp 777-937-777 píšete všechny vaše přání a tužby, jakou hudbu byste dneska chtěli slyšet. Díky moc za všechny ty tipy. Několikrát se mi tady dnes objevila Nirvana, což je jako skvělý, takže Nirvánu si dáme určitě. Vybírám pochopitelně asi hit number one, hit číslo jedna, Smells Like Teen Spirit, o který se napsala mimo jiné Leona, taky Tomáš a shodou okolností taky Jitka. Smells Like Teen Spirit. Ten název je jako skvělý, protože jedna zpěvačka napsala Cobainovi na zeď. Kurt Smells Like Teen Spirit. Tenkrát narážela na to, že voní jako tehdejší deodorant, který se jmenoval Teen Spirit. On ale bohužel vůbec netušil, o co jde, a myslel si, že to je o něm. Tak, takhle to vzniklo.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve 12 hodin 45 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V úterý v poledne posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Pelnář a také naše srdcovky, které pro dnešní den už končí. Doufám, že vás bavili, že se vám to líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv nápad na srdcovku, tak klidně můžete psát buď na WhatsApp na číslo 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne, když vás něco napadne, můžete mi to hodit třeba i soukromě do zprávy na Instagram Jirka Pelnář a já to připravím na další následující den. Snad. Mám tady zprávu, kterou píše Lucka, že nestihla hned tu první srdcovku, jak se to jmenovalo. Že by se to strašně ráda pustila znova. Tak ta úplně první, která dneska zazněla, nás vyloženě naladila do pohody, tak jmenuje se ta píseň Rotterdam. Rotterdam, jo? Jako to město. Rotterdam. Víc si pamatovat asi, Luci, nemusíš, ani vy, pokud byste chtěli hledat, takhle to 100% najdete. Jinak skupina Beautiful South, ale Rotterdam vám stačí. Tak tohle byla srdcovka s číslem 1. Sám jsem zvědav, jakou srdcovkou to otevřeme zítra ve 12 hodin. Tady na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 50 minut je tady závěr úterního poledne, za chviličku nejnovější zprávy a také informace o nových plánech našeho státu, který plánuje nová centra duševního zdraví. Podrobnosti za chvilku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na Černáku a Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol počítejte z více auty kvůli kolonám. Ty se tvoří také v oblasti kolem Hloubětína nebo na sjezdu z D5 na Pražský okruh. V centru projíždíte s nárazovým zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv Přelci Daňková. Stát plánuje nová centra duševního zdraví. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let se má ale počet zvýšit na 75. Doplňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
2: Podle ministra zdravotnictví bude zajištěno i další financování center z evropských fondů, které je platí dosud. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firm Agrofertu k vrácení podpory. Rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Zhruba 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Nastínil to průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Teď se ještě podíváme k nám. Pražské služby získají od magistrátu 850 milionů korun, a to na modernizaci spalovny odpadu Zevo Malešice. Schválili to pražští radní. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál a cenné kovy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpoledne se začne postupně ochlazovat z 20 stupňů na 17 ve večerních hodinách. K tomu oblačná zatažená obloha, přeháňky nebo slabý déšť a chladnější vítr.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
4: 1 hodina odpoledne, přeju pohodový propršený den. Zase takhle, pokud i na vás neprší, tak je to dobrá zpráva, protože aspoň víte, že jste v suchu a v teple. Bohužel ta druhá stránka té mince je, že to je v práci, ale nedá se nic dělat. Alespoň jsme takhle všichni spolu. Já tady pro vás mám připraveny další skvělý hity. Bude Damiano David, Fort Minor, začínáme taky s Katy Perry. A pozor, zásadní informace je ta, že sny se opravdu plní. A to dokonce, i když sníte mimo realitu naší zeměkoule. Pokud jste chtěli být jako malý třeba kosmonautem, pořád se to může splnit. Máme dalšího Čecha, který poletí do vesmíru, podrobnosti řeknu za chvilku.
1: Hit Radio City.

Damiano David s hitem Next Summer ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio a schválně, otázka teď na vás, jo? Víte, kolik bylo Čechů ve vesmíru? Dáte dohromady všechna jejich jména? Pojďme na to, pojďme to vyzkoušet. Asi první jméno, to je úplně jasný, že jo? Pamatujeme ze školy. Vladimír Remek, samozřejmě. Co další? Napadá vás někdo? Ne? Nikdo? To je v pohodě, to není žádná ostuda. Nemusíte taky vědět všechno. Ale v tomhle případě vlastně všechno víte, protože už nikdo další není. Opravdu z Čechů, v tomto případě tedy za Československo, byl ve vesmíru pouze Vladimír Remek. A dámy a pánové, malí bubny, tohle se změní. Češi totiž přepíšou vesmírnou historii, protože pilot Aleš Svoboda porazil 22 tisíc kandidátů a příští rok se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Neuvěřitelný. Frajer, který si prostě tenhle ten dětský sen odškrtnul. Nebo odškrtne. Mimochodem, je to elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, mluví několika jazyky, no a teď se teda ještě naučí pilotovat loď od SpaceX. Masakr. Gratuluju. Člověk si tak jako říká, co ty lidi všichni kolem umí. Já tady mám problém, když mám strčit USBčko tady do díry, tak na poprvé se mi to nikdy nepodaří. A frajer tak zvládá tohle všechno. No, gratulujeme. Jsme samozřejmě na něj pyšní a můžeme si zapamatovat jméno číslo 2, Aleš Svoboda. To se bude pamatovat hezky, máme olympionika Aleše Valentu a pak Svobodovo zlatý gól, tak to spojíme dohromady. Gratulujem!

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66. Jestli jste dobře poslouchali ten text, tak je to vlastně taková jako velká zpověď a romantika, která mimo jiné v noci budila i sousedy. Píseň ze života. Jestli je to přímo píseň z vlastní zkušenosti ze života Kateřiny Marie Tiché, tak i na to se jí můžeme zeptat příští týden, protože přesně za týden v úterý odpoledne mezi 12 a 15, tak bude Kateřina Marie Tichá hostem tady ve studiu Hit Rádia. Budeme si povídat samozřejmě o hudbě, ale budeme si povídat také i o charitativních organizacích, protože málo kdo to ví, ale právě Kateřina Marie Tichá tak dělá pro charitu opravdu hodně, tak i to bude velké téma, které se ponese celým rozhovorem. Máte se na co těšit ode dneška přesně za týden. A aby to čekání bylo o něco příjemnější a rychlejší, tak si dáme další hity. Za chviličku další srdcovka, W, k tomu ještě navíc Nickelback a nebude chybět ani Huntrix. No a když jsme u těch srdcovek, nezapomeňte, zítra opět v pravé poledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Huntrix ve 13 hodin 38 minut a my znovu budeme cestovat v čase jako dneska v poledne v srdcovkách anebo každý večer mezi 18 a 21 hodinou, kdy pro vás máme náš speciální pořad Hitrádio Classic. Jdeme do roku 1985, přesně v této době tak byla založena italská techno a eurodancová skupina W. V 90. pak byli velmi oblíbení a my na ně dneska zavzpomínáme. Co jinýho taky dělat, když venku takhle prší? Tak si tohle pojďte užít. Možná, že přesně tohle byla vaše puberta. Teď na Hit Radio, hit Please Don't Go.

0: Kid Leroy a Justin Bieber ve společném duetu Stay. Je 13 hodin 3 a 40 minut. Vy posloucháte Hit Radio a pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte opravdu, protože jestli máte malé děti, tak se o ně možná velmi často bojíte. A teď žijeme v 21. století a tedy v době, kdy se o bezpečnost našich dětí můžeme postarat o něco víc a možná i lépe, než se mohli naši rodiče postarat kdysi dávno o nás. O víkendu vám na Hit Radio dáváme hodinky Garmin za téměř 7,5 tisíce, které v sobě mají GPSku, může se z nich i na ně volat a posílat zprávy. Jsou to speciální chytré hodinky pro děti. Vydrží nabitý až 2 dny. A dokonce, tak nejenom, že teda vy jako rodiče můžete třeba sledovat polohu dítěte v reálném čase, ale součástí těch hodinek je i funkce asistance pro situaci, kdy se dítě ocitne v nesnázích. Kromě toho, tak protože je to i ideální pro malý školáky, tak jsou to hodinky, které je potom můžou trošku taky motivovat k pohybu, jo, protože i ke sportu, protože jsou zaměřený na trénink, jízda na kole, chůze, plavání a tak dále, měří jim to hodnoty a vlastně je to tak trošku jako motivuje dál. Tyhle hodinky můžete získat, když budete o víkendu poslouchat Hit Radio. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz, kde je takový formulář, kam napíšete, jaký hity vás baví a proč. A pokud ten váš hit o víkendu dopoledne uslyšíte a u toho i konkrétně ten váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia. Podrobnosti si v klidu přečtěte na webu hitradio.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale, takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: teď kde jezdí, tak to vám řekneme v naší aktuální dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, silnější provoz možná i kvůli dešti. Oblasti kolem Černáku a Štěrbohol, ale také na sjezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Z více auty počítejte na úrovni Hloubětína v Kbelské, a to v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Denková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká mimo jiných také s občany. Česko vyrábí více mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jakých produktů se to týká, popíše mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
4: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýrů a tvarohů je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
3: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která se mimo jiné zaměří na domácí výrobu sýrů a másla. Výherce rekordní částky bezmála 3 miliardy korun, která padla na konci května v Eurojackpotu, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou dle vlastního uvážení. Teď se ještě podíváme k nám. Sledování úvodního zápasu České republiky a Jižní Koreje na mistrovství světa ve fotbale nabízí v Praze několik podniků. Kvůli šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku otevřou mimo běžnou otevírací dobu a vedle projekcí na velkých plátnech nabízejí také snídani. Zápas se hraje ze čtvrtka na pátek ve 4 hodiny ráno.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Odpoledne se začne postupně ochlazovat z 20 stupňů na 17 ve večerních hodinách. K tomu oblačná zatažená obloha, přehánky nebo slabý déšť a chladnější vítr.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak frajer, co vyhrál ty miliardy, tak už je má u sebe na účtu. To je téma, kterýmu my se dneska budeme věnovat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. A říkám si takhle, už vás někdy někdo poplácel za váš názor po ramenou? Já to udělám. Já vás za něj pochválím, za váš názor a ještě navíc odměním, protože za zprávu na WhatsApp 777-937-777 můžete dneska ode mě dostat i 2 lístky na koncert Evy Farné v Edenu.
1: Hit Radio City.

0: Pink a Nate Ruse na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady další ožehavé téma, které se dnes váže i vlastně k tomu, o čem jsme mluvili před chvíličkou ve zprávách, a to, že výherce, anebo výherkyně, protože samozřejmě nevíme, jestli to je chlap nebo žena, už má 2,5 miliardy na svém účtě. Tak. A já jsem našel velmi zajímavý průzkum, který tady mám pro vás připravený.
1: Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí, je to obrovský číslo, takhle velký číslo jsme ještě neměli, 93% lidí by o jackpotu neřeklo své rodině, to je širší. A 5% by to dokonce neřeklo ani svému partnerovi. Tak co? Jak byste na tom byli vy? Řekli byste to prostě, já nevím, sourozencům, rodičům, nebo švagrovi, švagroví, nebo byste si to prostě nechali radši pro sebe? Je fakt, že člověk, když asi jako vyhraje takovýhle prachy, tak nejenom, že má najednou spoustu přátel, ale najednou prostě jako ví, že ty lidi ty prachy potřebují okolo taky a že se budou říkat, ježiš, ale tak co si budeš dělat, to jsou prostě 2 miliardy, to je strašně peněz, to by ti stačilo prostě minimálně půlka, ale tu miliardu můžeš mezi nás prostě v ostatní jako tví kamarády a rodinu normálně prostě jako podělit, ne? Rozdat. Jak vy byste zareagovali? 777-937-777, klidně úplně anonymně, tak mi jako můžete psát. Nebo posílat hlasovky. Zkusme přijít na to, jestli tady věci mají pravdu, že 93% lidí by v Česku o jackpotu neřeklo své rodině a 5% ani partnerovi. Pokud je to pravda, tak to znamená, že možná doma máte partnera nebo partnerku, co nějaký jackpot vyhráli, mají ho na účtě, ale vy o tom nemáte ani pár.

0: about you now.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hodiny jsou hvězdí ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí v Česku by neřeklo o jackpotu, že vyhrálo jackpot své širší rodině, a 5% by to dokonce neřeklo ani partnerovi. A tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Jak jste na tom vy? Nechali byste si to pro sebe, nebo komu byste to řekli a komu byste to neřekli? 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp, jsem do studia Hit Rádia. Mám tady i spoustu hlasovek, tak dáme třeba hned první z nich.
2: Krásné odpoledne. Mně se jednou stalo, že jsem vyhrála takovou nemoc malou částku.
0: Ale?
2: A musím říct, že jsem to nikomu neřekla. Až po hodně dlouhé době. Nebyly to statisíce, ale byla to hezká částka, bylo to prostě ocasky a neřekla jsem to nikomu.
0: Mm-hmm.
2: A kdybych vyhrála tu částku teďka, ty miliardy, tak vám upřímně řeknu, že by mě z toho asi křáplo. Nevím. Asi upřímně bych to ani nechtěla, protože žádný takhle velký peníze nikomu velký štěstí nepřineslo. A myslím si, že je to pravda. Krásné odpoledne.
0: Děkuju za hlasovku, máme tady další zprávu. Ahoj, já bych jim to teda všem řekla. Jelikož jsem zachránce zvířat a odebrala jsem stovky psů z rodiny, tak mě nemají rádi. Takže potom by chtěli být nejlepší rodinou, ale setřeli by. Peníze by putovaly mým synům a pro zvířata. Zdraví Markéta. Další zpráva, tak já bych to vydržela neříct jenom do doby, kdybych si chtěla koupit nové auto. To nevím, jak bych vysvětlovala, kde jsem na to vzala. Další hlasovky můžete klidně dál volat na 777-937-777. Máme to další.
3: Ahoj Jirko, čau posluchači. No tak jako vyhrát 2,5 miliardy, tak jako bez pardonu, zbalím kufry, nikomu ani slovo a už by mě tady nikdy nikdo neviděl.
0: Díky Koudy za zprávu, naprosto tomu rozumím, úplně to chápu. Tak jak jste na tom vy? Řekli byste to svým partnerům a partnerkám alespoň? Dejte vědět, 777-937-777.

0: Innal s hitem Hot ve 14:23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář a dneska tak máme téma, že 93% lidí by neřeklo o víře jackpotu své rodině a 5% by to nakonec utajilo i před svým partnerem. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio 777-937-777 je plný zpráv. Například tady mám SMS-ku: ahojky, myslím, že bych to nemusela říkat, když by mi na zahradu mířila obří jachta. Jasně, chápu. Nejbližší rodině, manžel, sestra, otec, bych to samozřejmě řekla, píše Bára. Rodina je o důvěře, o tom, že se nemusíte přetvařovat a můžete před nimi být takový, jací skutečně jste. Pokud to tak někdo nemá, pak nemá zdravé rodinné vztahy. Navíc, k čemu by mi ty peníze byly, kdybych s nimi nemohla udělat radost těm, kteří jsou mi nejbližší a které mám ráda. Páni, myslím, Barčo, že jestli to takhle u vás doma, tak vy ten jackpot už jste jako vyhrála, jo? Protože tady mě pobavila ta pasáž, kde nemá zdravé rodinné vztahy. Neznám. Neznám asi nikoho kolem, kdo by měl zdravé rodinné vztahy. Co dál? 777-937-777. Tady, ahojky, koupila bych si letenky a vlastně, co letenky? Letadlo s pilotem a šup pryč někam na svůj ostrov. Chápu. A ještě Martina. Ahoj Jirko, já bych to asi neřekla ani partnerovi. On občas vidí vzdušné zámky a zlaté kliky, taky hodinky s vodotryskem, takže jak by penízky rychle přišly, tak by asi i odešly. Hezký den, Martina. No tak ať to počítám. Jak to počítám, vypadá to, že v tomhle případě...
1: Vědci.
0: Asi opravdu mají pravdu. Mají pravdu, akorát si možná sekli s těma 5%, protože zřejmě ještě o něco málo větší procento z nás by to neřeklo ani svýmu partnerovi. Martino, za tu poslední SMSku já děkuju, za tu ti posílám 2 lístky na koncert Evy Farné na úterý. Eva Farna bude mít tenhle víkend v sobotu, v neděli a potom v úterý 3 koncerty v Enedu. Je to historicky první solová zpěvačka, která dokázala vyprodat Eden a my tě tam takhle dostaneme. No a jsem zvědavej, jestli o této výhře řekneš doma svému partnerovi, anebo tam půjdeš sama, nebo s někým jiným. To už necháme na tobě. Každopádně děkuju moc. Zítra je středa, zítra nebude pravda nebo bullshit, zítra nás čeká naše ruleta dvojsmyslů a zároveň zítra za ruletu tady pro vás budu mít 2 lístky na koncert Evy Farné.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Little Party Never Killed Nobody. Posloucháte Hit Radio. Tohle je taky slušná party. V úterý odpoledne, kdo to umí, že jo? 14 hodin 38 minut. Za chviličku si dáme Evu Farnou s hitem Boží mlejny Melou, což je samozřejmě už taková malá příprava na její víkendové koncerty v Edenu. Sobota, neděle a potom ještě navíc třetí v úterý. Gratuluju ještě jednou Martině, která získala od nás od Hit Rádia dneska lístky na koncert. Zítra je pro vás budu mít zase mezi 14 a 15 hodinou. To mám já. Co pro vás má odpolední show, která bude začínat už za chvíli ve 3 hodiny odpoledne? Nejenom dneska, ale celé 3 týdny v kuse, každé odpoledne můžete získat plnou nádrž zdarma, když budete poslouchat odpolední show. Podrobnosti i na webu hitradio.cz.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele,

Rožím, Lejny, Melou a já už to mám taky spočítaný. Bude 3:15. Jirka Pelnář se s váma pro dnešek loučí. Přeju pohodový zbytek dnešního dne. Doufám, že až půjdete z práce, že jste si dneska nezapomněli vzít deštník jako asi jako 90% mých kolegů tady v práci. Kdyby náhodou ano, chybama se člověk učí, i zítra se vemte, i zítra bude pršet. Zítra ráno snídaně šampionů, samozřejmě já se na vás budu těšit potom ve 12 hodin v pravé poledne. No a za chviličku od 3, jak už před chviličkou jsem sliboval, dorazí taky naše odpolední show. Tak se smějte a zítra ahoj!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Směrem do Prahy po D1 za Průhonicemi počítejte s nehodou. V koloně se srazilo osobní auto a zablokovalo jeden jízdní pruh. Na Vinohradech v Korunní ulici u křížení s náměstím Míru hlásíte kolizi osobáku s motorkou. Na místě jsou záchranáři i policisté, projíždějte prosím opatrně. No a dlouhé kolony se táhnou na příjezdu D5. Tady od Loděnice nabíráte zpoždění 15 minut, ale pak také na samotném okruhu, a to už od najedete do dlouhé kolony a pokračujete až po D1. V opačném směru na úrovni Jesenice počítejte s 5 až 10 minutami. No a oblast kolem Kutné hory, k Kbelské, tady kvůli dopravní nehodě projíždíte v obou směrech v dlouhých kolonách 25 minut. Jste hlásili před pár minutami Bubenecký tunel do Troje a také komplikace na Černáku, opět kvůli dopravní nehodě. Vaše dopravní info nám napište do SMSky nebo na WhatsApp 777 937 777. A získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Víkendová výluka v oblasti Palmovky. V tuto sobotu i v neděli nepojedou tramvaje v části trati v Zenklově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Na Žertvách a Sokolovská. Důvodem je údržba trati. Po oba víkendové dny bude omezení platit od 7 ráno do 17 hodiny. V centru metropole finišuje Den zdraví na Karláku. Odborníci tady zdarma měří tlak nebo hladinu cukru, provedou kontrolu správné kapacity plic a zkontrolují znaménka a poradí nám také s tím, jak si udržet zdravá záda. Akce potrvá i přes deštivé počasí ještě zhruba 90 minut. Naše fotbalistky dnes zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. Češky dnes v Cardiffu nastoupí proti domácímu Walesu a ve hře bude první místo ve skupině. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů a utkání začíná v 19 hodin.
3: City Extra.
5: Sezóna třešní začíná. V Michli připomene výstava raných a vzácných odrůd těchto peckovin. Expozice nabídne i program zaměřený na pěstování a ochranu ovocných stromů. Zuzana Kučerová z Českého svazu ochránců přírody.
6: Těšit se můžete na komentovanou prohlídku výstavy s degustací těch nejzajímavějších odrůd. Seznámíme vás také s velkoplodým hlohem. Uslyšíte o něm všechno, co vás zajímá, a navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech. A čeká vás také dobrodružství při určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem.
5: Výstava začne v Domě ochránců přírody v Michli ve čtvrtek a potrvá do soboty. Odpoledne by postupně měly srážky ustávat a dokonce čekáme i ubývání mraku, ale oproti ránu je určitě chladněji, teploty jen kolem 17 stupňů.

0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 15. Zdravíme do celé Prahy a širokého okolí, s vámi Vincent.
1: Ahoj přátelé, a bez nás Dominik, který tady s náma dneska není, ale hlavně Káťa.
0: Je to tak, jsme tu a těšíme se na vás. Dneska budeme hrát do pražské zoo.
1: Mám jako dělat nějaký zvuky pro zvířátka, to není problém, já teda...
0: Ne. Tam teď totiž proběhl audit a ten prosím vás zjistil, že zaměstnanci jsou přetížení a mají nízké mzdy.
1: Co zvířata?
0: Ty jsou podle mě v pohodě.
1: A berou dost?
0: Já myslím, že jo.
1: Berou víc než my?
0: Myslím, že jo. Hit Radio City. Minimálně, co se množství potravy týče. Pro vás máme ty nejlepší hity. Za chvilku Linkin Park a teď už si já.

0: Linkin Park na Hit Radio City, krásné úterý. No a krásné úterý a krásný týden a krásný start fotbalového šampionátu.
1: Já jsem si říkal, Hergo.
0: Protože v pátek ráno začíná fotbal, mistrovství světa.
1: A my hrajeme?
0: Ano.
1: My normálně ale nehrajeme, ne? Že jsme tak špatný, že tam ani nedostaneme.
0: No, teď hrajeme. Je to úspěch samozřejmě. Hezky. Uvidíme, jak dlouho se tam udržíme. To je další věc. Blbý je, že vzhledem k tomu, že se hraje jako v USA, v Mexiku a v Kanadě, tak pro nás to bude běžet vždycky jako v noci nebo ráno, jo, brzonko.
1: Kluci budou hrozně unavený. To není dobrý pro nás vůbec.
0: To je samozřejmě druhá stránka věci. Pro nás fanoušky je to náročný. Co je ale důležitý říct, že třeba v pátek vlastně máme první zápas. Ve 4 ráno se hraje.
1: S kým? Fakt jo, nekecej.
0: Jo. Jo, Jižní Korea.
1: Jsi si jistá, že ne severní,
0: ne, je to Jižní Korea. No a hustý na tom je, že několik pražských podniků se rozhodlo, že to prostě budou vysílat, i když je to ve 4 ráno.
1: Korejský restaurace.
0: Ne, ku podivu ne, ale je to hrozně hezký, protože si řekli, že prostě budou myslet na ty skalní fanoušky, co si to chtějí jako užít v té hospodě, na té promítačce.
1: To je pěkný.
0: Jo, takže já nevím, sportbar u Zábranských, Letenský Tulipán, restaurace Legenda. Co se mi hodně líbí, tak restaurace Guilty Pleasure Diner, ta u toho uvedla dokonce, že budou otvírat jako vždycky hodinu před zápasem a pak budou těm lidem rovnou nabízet snídaně.
1: To je chytrý.
0: Víš, jakože...
1: To je chytrý. A co hotely? Víš, jakože by řekli, můžete se to klidně v roce pustit na televizi
0: jako u nás. Tak to už můžeš rovnou zůstat doma, že?
1: No můžeš, no.
0: Můžeš, no. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Rap in my head na Hit Radio City a pokud právě teď jedete v autě, dejte vědět. Potkali jste kolonu, nehodu nebo cokoliv na silnici, dejte nám vědět do SMSky nebo pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. I dneska totiž jednoho z vás odměníme plnou nádrží. Teď už jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a jdeme na místa, o kterých už víme, že způsobují komplikace. To je Pražský okruh od Hřeb. Tady vyjíždíte do delší kolony a pokračujete minimálně 20 minut. Naopak kratší zdržení je hlášeno zatím z oblasti kolem Motola. Bělohorská ulice, Baranďák, menší nehoda a po pojíždění minimálně 5 až 10 minut. A z více auty počítejte také v Kbelské ulici a to v obou směrech nabíráte zpoždění zejména k Černému mostu a to minimálně půl hodiny. Tak jak už zaznělo, vaše dopravní info zkuste napsat do SMSky nebo zavolat na WhatsApp 777-937-777 no a získat možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz

0: Sunday.
1: Skvělá Leone a Don't Worry, posloucháte Hit Radio City. Do víkendu daleko, potom žádná, ale jeden je za námi. Vincent, zažil jsi něco zajímavého o víkendu?
2: Zažil. Přátelé, za volanty, dejte nohy na volant.
1: To nedělejte?
2: Ano, ne, bude příběh, udělejte to.
1: Dobře.
2: Otevřete si okýnko, nohy na volant a je spokojně, jeďte a poslouchejte. Mm-hmm. Já jsem totiž byl o víkendu v Čelákovicích. Mm-hmm. Moderoval jsem tam jednu akci, takovou jako hudební, koncerty různý, bylo to hrozně krásný. A najednou vzadu, během toho letního, hezkého sobotního dne, vtrhli tři měšťáci. Mm-hmm. Ve vestách. Já jsem si říkal, pro boha, podle jejich výrazů, tak to je jasný, co se děje. Asi nějaká bomba, musíme okamžitě prostě rozehnat v klidu davy. Ne, frajeři přišli s takovým výrazem, ale úplně jiným problémem. Oni řekli, prosím vás, pánové, nemá tady někdo univerzální klíč na tojtojky? Možná je tam zavřená ženská. To slovo možná je zásadní, jo.
1: Takhle, já už jsem se párkrát na různých záchodech zasekla, tak abych se bála.
2: Tak tím pána poslouchej, jo. A takhle ty sekuritáci, kteří tam stáli, jim málem zasalutovali samozřejmě, protože najednou přišel někdo důležitější. A tady vlastně těm měšťákům začali pomáhat. A začali hledat ten neexistující univerzální klíč. A když nějaký zvukař řekl, kluci, tak to otevřete normálně nožem, teď jako to je z plastu. Oni se na sebe koukli, kejvli a odešli pryč. Po třeba půl hodině se najednou vrátili, tvářili se jako úspěšnějš než Tom Cruise na konci Mission Impossible. Podívali se na nás a jenom řekli, všechno v pořádku, dostali jsme se tam, nikdo tam nebyl.
1: Ale mise úspěšná.
2: Mise velmi úspěšná.
1: Jako co kdyby bývala tam náhodou byla? Víš?
2: No a víš, jak takhle vzniklo to rčení, vzduch je čistý, i když nevím, tam možná ne.
1: Takže si užívejte, že můžete dýchat čerstvý vzduch a nejste zaseklí na tojtojce. To je...
2: A to je na každý ráno mantra. Jo?
1: Ano.
2: Na každý ráno.
1: My Chemical Romance.

0: Skupina Jelen, Touha a pláč, vy jste s Hit Rádiem City, krásné odpoledne všem, 15.38 a to znamená jediné čas dát si něco hodně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V Alabamě je zákon, který vám zakazuje řídit se zavřenýma očima.
2: A co když je to spíš se svojí ségrou? To by v Alabamě prošlo, ne?
0: To si jo.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Dopravní hlídka Hit Rádia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna, Diamonds, posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Imagine Dragons nebo Alex Warren, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne, jdeme nejdříve za vámi na pražské silnice.
2: Dobrý den, jedu z Proseka dolů do Holešovic, stáhne se to až k Mouce nahoru, jakoby směrem na Prosek. A viděl jsem kolonu až do tunelu, takže to je na hodně dlouho. Na Anděl mi to ukazuje asi 40 minut, jo? Díky, hezký den.
1: Také děkujeme. Jdeme do dalších kolon, a to na Pražský okruh, na sjezd od D5 i ta samotná od Loděnice po Pojíždí. Připravte se na delší zdržení kolem 25 minut, a to stále platí také pro Černák a Štěrboholskou spojku na

0: úrovni Štěrbohol nebo Prokbelskou ulici. V centru metropole projíždíte v kratších kolonách okolí Tančícího domu nebo Vilzonovy ulice. No a pokud to budete mít vy, dopravní info napište do SMSky nebo zavolejte na WhatsApp 777 937 777 a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Demolice nadjezdu nad Pražským okruhem plánovaná na tento víkend se odkládá. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k zadní kopanině, zatím stanovený není. Praha investovala 2 miliony korun do nových vysílaček pro dobrovolné hasiče. Zjednotí se tím technika profesionálních a dobrovolných hasičů, což zjednoduší práci v terénu. Za velitelské vysílačky zaplatila zhruba 14,5 tisíce korun za kus a za radiostanice pro mužstvo 11 tisíc bez DPH za jeden kus. Do Česka míří studená fronta. V průběhu noci a zítřka přinese další déšť a citelné ochlazení. Hlavně na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Nejchladnějším dnem bude v Praze a okolí pravděpodobně čtvrtek ze 16 stupni a deštěm.
0: City Extra.
1: Na ostrově Štvanice začal festival Arena divadla bratří Formanů. Přesunul se sem ze Smíchovské náplavky. Přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby probíhá pod lávkou Holka. A to do 25. června, popisuje Petr Forman.
2: Letos jsme se poprvé přesunuli sem na Štvanici, protože Štvanice se tím, že vznikla lávka Holka, tak se stala velmi dostupným prostorem pro všechny lidi. Jsme tady rádi, je to poprvé a je to nádherný prostor. Samozřejmě zase jsme obejmutý tou řekou, čekáme jenom na diváky a myslím si, že na to, že ten ostrov vlastně vypadá poměrně malej, tak je vidět, že se tady vejde spousta věcí. Máme tady postavený v tuto chvíli vlastně tři prostory, ještě jeden přijede.
1: Kompletní program, včetně toho doprovodného, najdeme na webu festivalarena.cz. Jak už zaznělo, čeká nás chladnější týden, spíše oblačný, zatažený. Dnešní teploty odpolední kolem 17 stupňů, do rána budou klesat na 12. A zítra opět deštivo, většinou oblačno, zataženo, chladnější vítr a maximální teploty do 17 stupňů.
0: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
3: Krásné odpoledne do celé Prahy, okolí. Ano, Vincent a Kateřina jsou s vámi. Vincent tančí. Nevím, jestli se to tak teda dá nazvat.
4: Jak se ukazuje tanec v rádiu? Už sedím.
3: Já jsem reálně přišla o slova. Nic, dobře, doufám, že i vy si tančíte, pokud tančíte v autě, tak opatrně. Stále platí, posílejte nám tipy z toho, co jste potkali na silnicích, kolony, nehody, cokoliv.
4: Já mám taky tipy.
3: Jo, máš? Jaký?
4: No, když se chcete vyťukávat rytmus, tak ťukejte s tou nohou, kde máte spojku.
3: Jo, dobře, no protože každý den odpoledne jednoho z vás vybereme a ten získá plnou nádrž, gratis. Ty
4: zase,
3: ne, Vincente.
4: Zase něco zdarma.
3: Jo, ale ty ne.
4: Proč ne?
3: No, protože tu pracuješ.
4: A já nemůžu nic vyhrát?
3: Ne.
4: Ani nepoužitelně, jak budem hrát potom?
3: Ne.
4: Nic nemůžu?
3: Ne.
4: Můžu něco dostat? Můžu si něco ukrást, domů odsaď?
3: Ne.
4: Co ten mikrofon?
3: Můžeš si jít nalejt vodu.
4: Můžu? Mm-hmm. To bych řekl, že nemůžu, tak já jdu.
0: Hit Radio City.
3: Co je k tomu taky zadarmo, to jsou ty nejlepší hity. Alex Warren, Imagine Dragons a teď už taky Dua Lipa.

0: Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. Pojďme si říct, že jestli je teď něco opravdu na vzestupu a mě to až jako udivuje, že ještě stále, tak jsou to reality shows.
1: Člověk by si řekl, tak a to je poslední reality show a pak už končí éra reality show. Jo. On zjistí, ne přátelé, my vstupujeme do nového levelu reality show.
0: Ano.
1: Zaznamenala jsi tu novou?
0: No vím, že něco je, skákalo mi to na Instagramu.
1: No, tak jako ono to zní docela dobře, jo. Nová reality show je o tom, že oni vezmou několik lidí pomocí nějakých matematických a psychologických rozborů, myslím matematických jako procento, jako kompatibility, tak je dají dohromady a vlastně jim najdou toho perfektního partnera. Akorát, že dají do prostě nějaký vily 20 nádherných mladých lidí a neřeknou jim, který ten ideální partner je právě ten jejich. Takže oni musí jít a nějakým procesem nehoda, omyl, ano, tak doufám, že u toho páření ta pokus omyl bude jako bez následku, ale tak vlastně musí dožít toho svýho, což mi připadá jako docela cool nápad. Jo.
0: Jako je to cool nápad, zároveň, já nevím, prostě, jako už jsme to viděli mnohokrát, zavřeš partu mladých lidí do vily a nebývá to vždycky
1: úplně hluboký. Já myslím, že bychom to měli, no většinou to bývá hluboký, nebo takhle. Uvidíme. Ale každopádně já si myslím, že jako já bych začal spojovat ty reality show. Víš, jako, že jo. Třeba nedáš, teda zavřeš mladý hezký lidi do vily,
0: a
1: ale
0: nedáš
1: jim najíst.
0: Za mě geniální, pošleš na ně medvěda a je to skvělý.
1: To je z jakýho?
0: To nevím, ale můžeme to udělat.
1: Jo, jo, tak jo.
0: Pokud máte taky nějaký návrhy na reality show, pošlete to sem, natočíme to. Tohle to je Alex Foren. This

0: Forever in Love, jste s Hitradiem City a pozor, máme 4:15, to znamená, že už za chvíli opět další kolo nepoužitelných. Pokud se tak cítíte, pište právě teď na 777-937-777, jednoduše jsem nepoužitelný. Za chvíli jdem na to, teď jdeme za vámi na silnice.
1: Jsme Hitradio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne a začínáme v Čelákovicích.
3: Nazdar, nazdar, tady Dave. Hlásím kolonu z Čelákovic směr Lysá nad Labem a dálnice jakoby na Prahu, na Hradeckou. Myslím si, že každý ten kruháč znám, který je u starého Vesce, tak obrovská kolona, co koukám ze všech směrů, kromě Vesce, tak s tím počítat a nevejte do toho. Mějte se čust.
2: Další informace nám píšete na WhatsApp i SMS zprávou.
0: Je to tak, Moni píše, hnusná kolona směr Háje od Petrovic, jedu pro dítě do školky, ve skutečnosti stojím. Renča píše, vjezd do Blanky na Břevnově připomíná peklo, Bělohorská stojí skoro až na vypich.
2: Budeme držet palce, abyste udrželi nervy na uzdě v těch kolonách. Já přidám ještě tu delší, která se táhne od D5 od Loděnice a pak na Pražském okruhu. I tady opatrně a počítejte minimálně s 25 minutami. No a kolony nebo nehody nebo jiné komplikace vám můžou i dnes odpoledne vynést plnou nádrž, o kterou můžete hrát, tak pište SMSky nebo volejte na WhatsApp 777-937-777.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz Hit Radio.

0: The Dead Dance. Lady Gaga na Hit Radio City a tady je teď taky ta možnost, ten prostor být k ničemu.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dalším takovým nepoužitelným se pokusí být Kuba. Kubo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, no dneska jsem celý den nepoužitelný, doslova to sadí, jakože. Ono, jak nám dneska celý den prší, tak to je na nic.
3: A ty děláš co, Kubo, že ti ten déšť vadí?
2: Kurýra.
3: Aj, na kole ještě k tomu.
2: Takže vylejzám ven a dovnitř, ven a dovnitř.
0: Takže
2: no.
0: Auto, to je dobrý.
2: Ano.
0: Tak aspoň
2: no,
0: je to...
2: naštěstí auto, no.
0: Lepší než na kole, hele.
2: To jo.
3: A nebo si vem to, nebo si vem igelitku a jenom sváže jídlo ze zhora dolů, víš, jako po vodě.
0: my tě rádi pomůžeme, samozřejmě. S čím ti nepomůžem? To je našich 10 otázek. Dostaneš 10 otázek, odpovíš na ně 10krát špatně, co nejrychleji a ani jednou se nesmíš opakovat. Chápeš, víš, ne? Jo?
2: Ano, chápu, jo.
3: To už je špatná odpověď.
2: Ne, nechápu.
0: Ve hře jsou dva lístky na červencový koncert Charlieho Puta. Rozhodně je o co hrát. Seš ready?
2: Ne.
0: Správná odpověď. Zapínám stopky právě teď. Jak dělá koza? Jak se jmenuje anglický král?
2: Vláďa.
0: Kolik je 2×3?
2: Jedna.
0: Jakou barvu má slon?
2: Růžovou.
0: Doplň text, kam čert nemůže, nastrčí?
2: Vidla.
0: Jakou barvu má metro C?
2: Zelenou.
0: Jaký je měsíc?
2: Prťavoučký.
0: Kdo zpívá v kapele Lucie?
2: Maria.
0: Jak zní housle?
2: Zigzag.
0: Kolik máš očí?
2: 6.
3: Stop, hezky.
0: Wow. Ty jo?
3: Teda musím říct, ty seš teda Vláďa, jakože král.
0: Ještě teda počkej, kolik máš fakt do opravdy očí?
3: Tak to máme vědět, viď?
2: No, 6.
3: Co když fakt máš 6?
0: Já nevím, Vincente, máš k tomu něco?
3: Hele. Takhle, kam čert nemůže nastrčit vidle, no tak to dává smysl, ne, od toho je má přece.
0: Ale to je dobrý.
3: Jo? Jak zní housle zigzag, ono to tak v podstatě ale trošku je, když se to uvědomíš, ale dobře. Ale jo, jako jak bys popsala jinak jako hru na housle? Kdybyste ještě viděli ten její výraz, přátelé. Jako, to bych vám všem přál, to bylo jak kdyby měla opravdu 60 očí, nebo kolik si řekl. No hele, já nic nemám, za mě to je celý úžasný.
0: Hele, čistá jízda a navíc se skvělým časem. Kubo, 32.68.
3: 32.68, ty kráso.
0: Jako je to jeden z nejlepších časů, co jsme tu měli, takže klobouk dolů, seš úplně nepoužitelný.
2: No, to tak vypadá dneska, ale jsem rád, děkuju.
3: No ale mimochodem, jako jenom víš, v jakým měsíci má Káťa narozeniny?
2: Prťavoučky.
0: Já jsem právě čekala, jakože řekneš, jaký měsí, ale vlastně jako skvělá odpověď. Vybrusil jsi z toho. Každopádně, Kubo, nastavil si výbornou laťku, teď už si jenom drž pěsti, ať tě do konce týdne nikdo nepřekoná.
2: Tak jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
3: Čau.
2: Ahoj.
0: No, výborná práce. Zítra další kolo.
3: To je tak dobře, no.
0: Tak jo. Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Alvaro Solare, te imaginába na Hit Radio City. Dneska mi ta španělština moc nejde, ale to nevadí. Jsou v Česku i horší věci, než moje špatná španělština.
1: Ne, nejsou. Vím, že to chceš hodit někam jinam, ale ne. Nic horšího v Česku, než tvoje španělština není.
0: Hola.
1: No, gracias.
0: Una cerveza, por favor.
1: No, gracias. No, Kaťa, gracias. Ty asi narážíš na ty hypotéky, viď?
0: Ano.
1: Ani to nic moc, viď?
0: Roste to.
1: No, roste to, ale přátelé, já mám takový řešení pro vás. Víte, že já vám nabízím tady jako dobrý ekonomický řešení na vaše každodenní problémy. Velmi často.
0: Ano.
1: Přestěhujte se do Thajska a dělejte, že jste kočka. Jasně, teď si možná říkáte další špatný řešení od Vincenta. Ne, tohle je dobrý řešení, protože jedna paní v Thajsku koupila svým 13 kočkám vlastní dům.
0: What?
1: A jenom bylo jasno, tak ten dům byl normálně regulérně pěkný domeček rodinej a stál jí 1 000 000 bahtů, což je 640 tisíc korun a věnovala na to celý životní úspory a dokonce si vypomohla hypotékou, kterou po 20 měsících normálně splatila.
0: No.
1: Takže ona, ta paní, si mohla vzít hypotéku, za 20 měsíců jí splatila, aby si koupila barák pro svoje kočky.
0: No,
1: no, děláš správně.
0: No. Myslíš, že by mě paní vzala mezi svý kočky? Jako, nejsem tak chlupatá, ale...
1: Nepodceňuj se.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: City.
3: Zlepši si náladu.

0: Back to you, Los Frequencies, AX Ambassadors na Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Mando Diao nebo Daša, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Počítejte s více auty na příjezdu D1 od Průhonic. Vyjedete do kolony, pokračujete až na Záběhlice. Je to kvůli dopravní nehodě a popojíždí se aktuálně zhruba 20 minut. Opačný směr, tedy příjezd od Černáku na Štěrboholy. Tady pokračujete dál v kolonách s 15 až 20 minutovým zdržením. Pražský okruh, tady připomínám, komplikace už od Hřeb. Tady zdržení minimálně 25 minut stále platí. No a tak D5 od Loděnice. Nezapomeňte, že i tady vás stále potká zdržení kvůli pracím na silnici, a to minimálně 10-minutové. Vaše dopravní info nám dál ještě pište do SMSek nebo na WhatsApp na 777 937 777 a získejte ještě možnost vyhrát i v průběhu dnešního odpoledne plnou nádrž.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražanům, kteří žijí sami, zůstane po zaplacení nájmu a dalších nákladů na bydlení nejméně peněz ze všech krajů, a to i přesto, že pobírají nejvyšší průměrnou mzdu v zemi. Na potraviny, zábavu a jiné zbytné náklady jim pak zbývá zhruba 7 tisíc. Naopak nejlépe se v této souvislosti žije singles v Ústeckém kraji, kde jim po odečtení nájmu a dalších nákladů na bydlení zůstane zhruba 15 tisíc korun. Divadlo Hybernia se chlubí novou fasádou, ta plně respektuje historický ráz okolí. Prostor na náměstí Republiky získal modernizací reprezentativní nádech. Doplní ředitelka divadla Eva Homindová-Rymerová.
4: My jsme si tu rekonstrukci hradili z našich vlastních prostředků a vlastně plánujeme i další rekonstrukce v rámci toho divadla. Teďka aktuálně máme naplánovanou rekonstrukci vzduchotechniky a budeme pokračovat s výměnou sedaček v sále.
3: Opravy zatím vyšly na zhruba 11 milionů korun. Praha dnes otevřela zrekonstruovaný domov pro seniory v Dobřichovicích s novou přístavbou. Kapacita vzrostla na 74 míst. Klientům nově nabídne dvoulůžkové pokoje s bezbariérovou koupelnou. Součástí jsou i nové společenské místnosti, ordinace praktika nebo kavárna. Lvice Elza byla dnes odebrána z nelegálního soukromého chovu zápasníka Karlose Vémoly. Samice bude dočasně v liberecké zoo v karanténě v uzavřeném pavilonu Šelem. Vémola, stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby, nebyl schopen doložit její zákonní původ. Dnešní odpoledne zůstalo proměnlivé, aktuálně máme nad Prahou většinou oblačno, do rána se ochladí na 12 stupňů a zítra nás opět čeká den s proměnlivou oblačností, zataženo oblačno, ráno 12 stupňů, dopoledne maxima kolem 17 a opět i déšť k tomu.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
5: Hezké odpoledne, 17:02. S vámi Vincent a Kateřina. Hezký úterý.
6: Dobrý den.
5: Ty jsi přešel do puberty už?
6: Zpátky.
5: Dobře, a už jsi došel odhlásit pubertu, abys mohl dostat občanku?
6: Já chci občanku, je to jedno. Chci holku.
5: No nic, dámy a pánové, ano, takhle to u nás vypadá po 17.
6: hodině. Víš, co chci? Nějaký hity. A naučit se dneska něco novýho. Třeba nový slovíčko zase.
5: Ano, za chvilku nás čeká, negoogle to. Hity, ty máme taky.
1: Hit Radio City.
5: Mandu Diao, Dance with Somebody právě teď.
6: Ano, dobrý? Mám s kým dance. Tady si se mnou dance, Kaťo.
5: Jasně.

0: Dance with somebody, Mando Diao, posloucháte Hit Radio City a teď schovejte telefony, promasírujte si mozky, a možná protřepte hlavu trošku a jdeme na to.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Je to opět tady, tajemné slovo, kouzelný výraz a Vincent a vy se snažíte odhalit, cože to vlastně je.
2: Já to ještě nevím.
0: Ještě jsem to neřekla.
2: Já už jsem napjatý jak šandy.
0: Dobře, jdeme na to, dámy a pánové. Dnešní slovo je mononoavare.
2: Já měl mononukleózu, to je něco jiného.
0: To je něco jiného, trošku.
2: Mononoavare, si řekl?
0: Mononoavare.
2: Mononoavare, tak to je něco jiného. Mononoavare. Takže je to něco, co je jedno. To se souhlasíme.
0: To je možné.
2: Mono je jedno.
0: Já nevím. No mono... to je, že máš jenom jedno.
2: Ne. Mononovarle, to bychom věděli, ale mono... Mononoavare. Takže Takže je mi to, že je něco jedno, ale, no. Možná pak si to rozmyslíš.
0: Jakože ti to je jedno tak napůl.
2: Mononoavare.
0: To není mono.
2: Avare. Mononoavare, to je, když děláš, že ti je jedno, že tě nikdo nepozval do varu.
0: Počkej, ne.
1: Negoogli to.
0: Mononoavare.
2: Takže to s varama nemá nic společného.
0: Nemá. A ještě ti můžu říct, jak se to píše, je to opravdu mononoavare s dvojitým V.
2: Takže to je aware, takže to je jako, že
0: ne,
2: jsi
0: je to
2: si,
0: avare.
2: Takže jste jsi to vědoma avare. Něčeho. Mononoavare, jsi si vědom univerzální jednoty.
0: Ne.
2: Ne,
0: to ale pochází to z Japonska.
2: Mononoavare. Mě to pomáhá, víš? A vždycky, když se jako snažím vcítit do těch lidí. Mononoavare.
0: Ale pozor. Je to bez důrazu. Všechny ty slabiky jsou bez důrazu. Ano, teď jsem řekl úplně přesně. Ano, dobře. Dámy a pánové.
2: Počkej, já vím, je to Dasha Austin.
0: Ne. Ale ta teď hraje.
2: Takže to je Dasha Austin, takže aspoň v to si napravdu.
0: Můžete mu pomoct, co je to mononoavare.
2: Tohle... Je to Dasha Austin, ne?
0: Tohle už je Dasha.
2: No, já to říkám.
0: Austin.
2: No,
0: teď je? No.

0: Dasha Austin, jak už jsme vám několikrát řekli teď na Hit Radio City, no a je to tu.
1: Negoogli to.
0: Je na čase na poslední tipy. Poslední Vincentovo.
2: Dobře, já dám poslední tip, když teda aspoň první radu.
0: Dobře, Monono Avare. Máš pravdu s tím, že to mono je tam určitý jako ojedinělost.
2: To je všechno, co mi řekneš, co jsem věděl. Co je rada, je to, co už jsem věděl.
0: No, to nejde.
2: Ne, ty, ještě trošku.
0: Dobře, je to nějaký, něco s uvědoměním si něčeho. A to už jsem ti napověděla hodně.
2: Uvědoměním si toho, že jsi jeden jediný originál na světě?
0: Ne.
2: Uvědomění si toho, že jsi úplně sám na tom světě?
0: Ne.
2: Uvědomění si toho, že sám doma bude každý...
0: Je skvělý film.
2: Je skvělý film a bude každý Vánoce?
0: Ne, ale ten typ se mi moc líbí. No nic, dobře, troška filozofie. Monono avare je jemné vědomí pomíjivosti věcí a dojetí z jejich dočasné krásy.
2: A co má společného to jedno tam teda?
0: No jakože to je ten ojedinělej okamžik, ta pomíjivost.
2: Jo, takhle.
0: To jako když já přijdu a jsem relativně hezká a učesená, než si nadám sluchátka.
2: Já myslím, že než zestárneš.
0: To mám ještě čas, ne?
2: To máš ještě spoustu monono avarů.
0: Tak si užijte monono avare, jo? A k tomu Taylor Swift, jo?
2: Jo. Jo.
1: Žádný internet, žádná AI, jen náš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit.

0: Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio City a my se jdeme samozřejmě podívat, že máme na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Preslova ulice, ukřížení s ulicí Náměstí 14. října, nehoda osobáku s motorkou, omezení a zdržení na minimálně 5 minut. Nehoda vám komplikuje průjezd také Pražským okruhem, a to na úrovni Jesenice směrem k letišti a dále pak na úrovni Ořechu. Pokud míříte tedy na letiště a Pražským okruhem, počítejte minimálně s 10 minutami. No a stále platí po pojíždění na příjezdu do metropole po D1 a také po D5 od Loděnice. I na samotném okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1.
0: Taky nám dál píšete samozřejmě svoje tipy, co potkáváte na cestách. Píše Vratislav, Praha Řepory je ulice Ořešská z Prahy ven, stupeň 4 až 5, kvůli ucpanému Pražskému okruhu směr Barrandov. Díky za všechny vaše tipy, posílejte je dál SMS-kou nebo hlasovkou na WhatsApp 777 937 777. Každý den odměníme jednoho z vás plnou nádrží. Za chvilku si vyhlásíme toho dnešního.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
4: jasně.
3: Pak je ten banán.
4: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
5: Slabej,
4: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
3: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
5: Posnídala bližního svého.
4: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit

0: Baby Goodbye, ale Farben na Hit Radio City. A ano, je tady 17:30 a to znamená jediné. V tuhle dobu následující ještě 3 týdny. Vždycky vyhlášíme jednoho z vás, který získá plnou nádrž zdarma. Kromě Vincenta, to můžou být skoro všichni.
1: Vždycky kromě Vincenta, všechno dobrý končí kromě Vincenta.
0: Je to jednoduchý, zapojíte se každý den tím, že nám posíláte dopravní tipy, ať už do SMSky nebo na WhatsApp, třeba hlasovkou, nebo jenom normálně textově, na 777937777. Na každý den jeden z vás získá právě plnou nádrž. Dneska jsme vybrali Davida, ten nám poslal dneska hlasovku z cesty v Čelákovicích, takže David už to ví.
1: Davide! David nás slyší nebo ne?
0: Neslyší nás teda, doufám, ale jako doufám, že poslouchá.
1: Já se bojím, že to není ten měšťák, jak jsem říkal, ten příběh z Čelákovic.
0: Jo, to by bylo blbý, veď.
1: No, ale takže Davide, my jsme tím pádem ti teda posíláme benzín, takže pokud jsi měšťák, tak mi odpusť.
0: Ano, ano, David dneska získává plnou nádrž a vy máte další šanci zase zítra, tak u toho buďte s námi.
1: Fakt ne?
0: Jako my s vámi.
1: Fakt nevoláme s tím Davidem teď?
0: Ne.
1: Dobrý.
0: Tohle jsou Blink-182 a All the Small Things. Tak si to užijte, ať už jedete kamkoliv.

0: Max, Kings and Queens, posloucháte Hit Radio City, krásné stále ještě odpoledne. S vámi Vincent a Kateřina a já pro vás mám jeden tip. Díváš se rád na nebe, Vincente?
1: Jo.
0: Viď? No, protože dneska je hodně speciální podívaná, jo? Doufám, že ji uvidíme, ale normálně se tam vyjasňuje.
1: No, já jsem to dělal a pak mě z toho bolí oči, jak padají ty kapky.
0: Jo, takhle. No, ne, nesmíš se dívat, když prší, jo? Mm-hmm. Ale prosím vás, dneska večer, cca 45 minut po západu slunce, se podívejte směrem západ, protože dneska nastane specifická událost, naprostá nádhera, kdy se Jupiter a Venuše budou úplně blizoučko u sebe, potkají se v souhvězdí blížence. A bude to jako naprosto jako unikátní podívaná. A
1: jako v čem to se to jako rozdají na nebi, nebo?
0: Ne, ale ono to bude skoro vypadat, jak kdyby se úplně jako protly, což se samozřejmě nestane.
1: A potřebuji k tomu nějaký dalekohled, nebo
0: ne,
1: jak
0: ne.
1: To bude vypadat?
0: Je to skvělý v tom, že nepotřebujete vůbec nic, no a prostě se najednou k sobě takhle přiblíží jako dvě světelné věci úplně.
1: Kaťo, co se zdala?
0: Nedala jsem si nic, já jenom mám ráda tyhle úkazy na nebi.
1: No ale takže my uvidíme barevný koule, nebo výbuchne planeta,
0: no
1: nebo
0: ne,
1: tam bude...
0: No ne, vypadá to jak hvězda takhle z dálky, že jo, ale jsou to planety prostě.
1: A není to nějaké, to by nějaký jako praktický vtípek, že se koukneme a tam bude takovýto sluníčko Staratabís.
0: Ne, ale bylo by to skvělý, možná to ještě zkusím zařídit.
1: Takže 3/4 hodiny po západu slunce se koukneme na nebe a
0: na
1: uvidíme
0: západ.
1: Nádhernou barevnou plejádu barev.
0: Přesně, bude to nádherný. A když ne, tak za to nemůžu já, jo, když tak.
1: Ale to sluníčko Staratabís.
0: Ano.
1: Sežralo ty blížence.
0: Je to tak.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City.

0: Pink právě teď dohrává v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. Je to tu, za chvíli 6. hodina, takže Vincent a Kateřina se s vámi pomalu loučí.
1: Smutný, viď? Hmm. Dneska to bylo fajn, přestože pršelo venku a ten den vypadal, že bude příšerný, tak vy jste si opět naladili naše rádio a zjistili jste, že ten svět je fenomenální.
0: Jo, zjistili jsme, co to je monono a vare, protože víme, jak ta pomíjivost toho světa, jak je to krásné si to umět užít.
1: Mm-hmm. Já jsem to třeba zjistil, tu pomíjivost světa přes mononukleózu, ale taky, stejný účel.
0: Ano, to vám samozřejmě nepřejem. Co vám přejeme, abyste i zítra byli s námi, protože opět máte šanci získat plnou nádrž zdarma. Je to tak?
1: Čeho?
0: No jako pohonejch hmot.
1: Jo, to dává smysl.
0: A taky samozřejmě další kolo nepoužitelných o dva lístky na Charlieho puta. Tak u toho buďte s námi, těšíme se přesně v
1: 15:00, což jsou 3 hodiny námořního času.
0: Je to tak, mějte se krásně, ahoj.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony na Pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také na úrovni Černáku a Štěrbohol. I tady počítejte ještě stále z více auty. Platí to i pro Kbelskou a částečně i centrum metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabídky.

0: rád než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal na nadprůměrně vysokou úroveň. Průzkum společnosti Manpower ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách než na Moravě. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
1: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
0: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Zemědělci od dneška nesmí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které to umožňovalo. Rozhodnutí se opírá o data z plošného monitoringu. Ten prokázal významný úbytek hrabošů ve 12 ze 13 hodnocených krajů.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Deštivo a chladněji zůstane v dalších dnech, do rána minima 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8. Zítra převážně pod mrakem, občasný déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky nebo dokonce i bouřka. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku, mírný severní vítr.
3: 18. hodina odbera startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý přeju.

Takhle na pohodu jsme odstartovali úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, Miroš Birka, Bělý květ. Mimochodem, taková zajímavost, ta písnička se měla jmenovat Černý květ a až těsně před vydáním dostala ten upravený název. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21. večerní pro vás budeme mít chvíle plné nostalgie. A za chvilku k těm chvílím přidáme třeba i skvělý hit Britney Spears, Lucky. Teď ale DJ Bobo, Let the Dream Come True. To je věc, kterou vám servírujeme 10 minut po 18.

Takhle na pohodu zní úterý na Hitrádiu. Nikdo jiný než Britney Spears a hitovka Lucky. Teď je součástí vysílání hudebního speciálu Hitrádio Classic. Máme pro vás i další hity. Mike and the Mechanics je partička, která stojí za singlem Over My Shoulder. I touhle věcí vám rozproudíme krev v žilách, zlepšíme náladu, vyladíme úterý. Přidáme Kalimeno, nebo Bosn. S těmi všemi můžete počítat už za chvilku na Hitrádiu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

One in a Million, tak to je Boston, kteří nám hrají právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. My si teď dáme Jožo Ráže, to je frontman skupiny Elan, který na solové dráze nachystal písničku Voda, čo má drží nad vodou. Pochopitelně ji z Elany hraje na pódiu a my si ji teď zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: And it goes a little something like this.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, teď to bude česká skupina Kabát, vezme nás na sever. S vámi Michal Pospíchal, dobrý

Adiemus, tak se jmenuje píseň interpret. Takhle skvěle, výpravně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio Classic je plné 80. 90. a hitů milénia. Teď konkrétně se vrátíme o 31 let nazpět. V roce 1995 je totiž na hudební scénu s novinkou Fantasy přispěchala Mariah Carey. V té době ji už celý svět znal díky vánočnímu hitu All I Want for Christmas, který vypustila ven o rok dříve. A který, pravda, má trochu větší životnost než singlovka Fantasy. Ale právě proto si Fantasy dáme, protože rádi občas se připomeneme něco, na co v našem hudebním archivu už

Robin Gibb, jeden z bratrů Gibbových, kteří společně tvořili hudební skupinu Bee Gees, jeho Juliet teď hrála na Hit Radio. Robin Gibb tuhle písničku vydal na své solové dráze. Objevila se na jeho druhé studiové desce How Old Are You, která světlo světa spatřila v roce 1993. Koukám dál, co máme v našem playlistu. Lákat bude třeba na Michaela Jacksona, kolem kterého se opět nastartoval boom díky snímku, který je aktuálně v kinech. A k němu přidám třeba ještě skupinu Roxette. Takhle vám dál budeme hrát na Hit Radio.

Libovaní Roxette, tohle bylo krátký výlet do Švédska, připomněli jsme si tu původní dvojici Marie Fredriksson a Per Gessle. Na Hitrádu jsme si zahráli Spending My Time. Jsme rádi, že ten váš čas trávíte v naší společnosti. Vysíláme pro vás hudební speciál Hitradio Classic, ten je plný nostalgie a těch nejlepších hudebních vzpomínek. My si teď dáme jednu pecku, kde se moc nespívá, ale o to víc se v ní hraje na housle. Už tušíte? Rok 2001 přinesl řadu hvězd. Jednou z nich byla i tehdy 22-letá Vanessa May, která si celý svět podmanila skladbou Destiny.

Smrtonosná past, Pulp Fiction nebo Šestý smysl. Víte, co tyhle filmy spojuje? Bruce Willis. Hollywoodský herec, který ukázal, že nemá místo jen na stříbrném plátně, ale taky za mikrofonem, co by zpěvák. Vydal dokonce hned dvě alba. Na tom prvním s názvem The Return to Bruno se objevila právě i písnička Under the Broadwalk. To je mimochodem cover singlovky skupiny The Drifters, která ji vydala v 64. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje těmi nejlepšími hity. Mission Impossible nám bude zpívat Helena Zeťová. Falco zase připomene fantastickou věc Out of the Dark. Tohle budou ty příští minuty na Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Tom's Dinner, to je legendární věc, kterou v roce 1987 nahrála Susan Vega. O 3 roky později dostala tahle písnička remix britského dua DNA. Ten jsme teď hráli na Hitrádiu. Úterní večer trávíte ve společnosti hudebního speciálu Hitrádio Classic. Dál vám budeme servírovat to nejlepší od 80. až po milenium. Jamajka, to je místo, kde vzniklo překvapivě dost globálních hitů. Svou zemi proslavil třeba i Sean Paul, když v roce 2003 vydal singlovku Get Busy. Na tohle se pařilo v miléniu, tak doufám, že stejně dobře si zapaříte i v roce 2026. Shake.

I Want It That Way, to je nesmrtelný single britského boybandu Backstreet Boys. Je pravda, že z boybandy se na konci 90. a na přelomu milénia doslova roztrhnul pytel. Přežili ale jen ti nejsilnější. Dodnes zejména Backstreet Boys a Take That. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic, který už za chvíli nabídne další slušnou zásobu hitů. Bohaté budou na žánry i jazyky. Skupina Gentour s hitem Všechno bude fajn, nebo Metallica s ikonickou baladou Nothing Else Matters. I tohle pro vás pro příští minuty máme.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Islands in the Stream, to je písnička, která by se dala pouštět pořád dokola a nikdy by se neoposlouchala. Tohle je úterní Hitradio Classic, hudební speciál plný výběrových hitů 80. 90. a milénia. Vrátíme se na taneční parkety. Na žádné správné retroparty nesmí chybět ISMC s hitem It's Rainy Day. Vlnu nostalgie podpoří i Mariah Heat One Night in Bangkok. Sotva člověk slyší název, už mu ta písnička zní v hlavě. Tak si na ní počkejte, budeme ji tady pro vás na Hitradiu mít už za okamžik.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tohle je velkolepé finále úterního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, muziku nám na Hit Radio budete diktovat vy, ale hned ve čtvrtek jsme zpátky s tím nejlepším z 80., 90. a z hity milénia. Tak se těším, užívejte večer.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,